0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám ji rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbrou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžérství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora 3 děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácí vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštil nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý glóbus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na diskoscéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do Zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám, jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také 5. místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici, a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, kterou jsem viděl.

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na 50 tisíc dolarů vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na 20 tisíc pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na 25 tisíc nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se

v Jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

V roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross nenatchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
1: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s Čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, jokřemjoku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědala, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, a tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň 16 letý, který tam rval to zboží do portu, říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunát někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepenila jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všiml, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odám, jestli by se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší. Mm-hmm. To je opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: A ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimkem, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav přesně. Národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla, přes telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého superťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano,
3: děkujeme.
2: A
1: jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně jich vás oba veřel zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Vydržíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No, dobře.
3: Taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno, hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gianlolo Brigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lola Brigidu a Lola Brigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak, než tehda v kinu Mír na Skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný, že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Ne. Dokonce, když jsem měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou... Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopnej, dlužno říct. Ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on, to je chytrej člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horničkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další, prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Já vás srdečně zdravím, pane Sučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím vás, vyprošoval, aby si dělal prčil jako z aristokracie. Jako
4: prču z aristokracie. Já jsem přemýšlel.
5: Asi
6: imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, tak co to bude? Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chlít, že jsem ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli. No jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já tím zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou,
1: díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den, tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.

0: Já bych si vzal suchýho sebou a šlitra. A psali by jsme ti.
1: Já bych si vzal 3 opravdu drahý věci, 3 piva. A co ty?
2: 3 kočky.
1: Jaký?
2: Brunety.
1: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety, to je zajímavý.
0: Má rozum.
1: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
0: Já bych tam měl starosti.
1: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
2: Já elektřině nerozumím, já se toho.
1: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
2: Vždycky jsem dostal ránu.
1: Já věděl, že má ránu, ale já...
3: Ty když čteš myšlenky.
1: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Vericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
0: Tej se jinej zase.
1: Jo. Na to tež nebo na něco jiný?
0: Jo.
1: Na to tež nebo na něco
0: jiný? Na to tež jsem jo. Jinej. Já se podle toho zařídím.
1: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
2: Já myslím, že... Přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
1: Ano.
0: Někde o tam teď.
1: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Vérych, o možnosti spolupráce se Semaforem?
0: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
1: To není pravda.
4: To tak můžete říct.
1: Jo.
4: A i před lidma ještě.
1: Jo.
0: Tak já, to je vydírání.
1: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
2: No, tak špatnej snad nejseš.
5: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
6: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
5: Tam odkážeme naše posluchače.
6: Ano, ano,
5: dobrá.
6: Ano.
5: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
4: no,
5: bude.
4: Ano, no. A co je proti mě?
5: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
4: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
5: Laďka Kozderková.
4: Přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
5: Tak to řekl rtuťovitý Luděk Sobota.
4: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
5: Takový jinak hodnej ten Luděk.
4: Fandím sobě.
5: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. Aneb Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: Byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský Udolí.
1: Výborně.
4: A? Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano, tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Naschledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne, chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím, kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám, já poznám, je, že by George?
5: Ne, Jany.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradáno, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty narusky. Zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda. Dneska tady není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo.
1: Tak.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře.
1: Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme
1: pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, naschledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Jo, už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, my to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mm-hmm. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišňova, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle-mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku,
8: no,
1: samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
3: Já protože já tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi 6krát volali.
3: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
3: Na řadě?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
3: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběl.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
3: No, já jsem tady byl první.
12: No.
3: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
12: Ano, já vám rozumím, no.
3: Vůbec nikdo tady nebyl.
12: Ano.
3: Na to mám svědky.
12: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
3: Já jsem tady byl první.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
3: To jo, já jsem tady...
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
3: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
12: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
3: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
12: Oj, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
3: já
12: sám
3: jsem
12: sebe
3: tady
12: předběh.
3: Byl první.
12: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
3: Tak já tam půjdu rovnou.
12: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
3: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
12: Tak tam snad jděte, no.
3: A tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku?
12: No prosím, pěkně.
3: Ale nepijte to.
12: Proč?
3: Já mám taky něco s ledvinama.
12: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
3: Co?
12: Co vy máte s ledvinama?
3: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
12: To je rozumný.
3: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavý.
13: Polední pauza.
12: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
3: A co říkal?
12: To byla sestra zdravotní.
3: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
12: No to není legrace, to vás lituju.
3: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
12: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
3: To máte jedno. V těhle letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano. Tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Uh-huh. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, jejich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se... Jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Ajajajajaj. Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nejdek na Karlovarsku si bude nově vyrábět teplo sám v plynových kotelnách. Do konce června vzniknou v Sokolově dvě servisní místa pro cyklisty. Řemeslníci budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky a teploty do 10 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. V Nejdku na Karlovarsku změní systém vytápění. Teď je město závislé na dodávkách tepla parovodem z teplárny Vřesová. Kvůli velkým ztrátám při přepravě páry a skokovému zdražení cen tepla v letošním roce chce radnice v budoucnu město vytápět pomocí 11 nízkoemisních plynových kotelen. Vybuduje ve všech stávajících výměnicích ve městě. Podle starosty Zdeňka Plase z hnutí ANO budou do té doby město teplem zásobovat mobilní plynové kotelny.
2: Nejdecké zastupitelstvo schválilo záměr na výstavbu a provoz mobilních plynových kotelen. Ten provoz a výstavbu bude zastřešovat společnost teplárenská pro přechodné období, než budou vystavěny a zprovozněny naše plynové kotelny s kogeneračními jednotkami ve stávajících výměnicích.
0: V centru Sokolova vzniknou do konce června dvě místa pro servis kol a elektrokol. Takzvané cyklopointy pořídí město za téměř 250 tisíc korun. Vybudovat je nechá na starém náměstí a v areálu zdraví. Nabíjecí místa pro elektrická kola spojená se servisním stojanem vzniknou v Sokolově poprvé, říká starostka Renata Oulehlová z hnutí ANO.
3: Vlastně je to na té páteřní síti cyklostezek, takže ten cyklista nemusí sjet vůbec z trasy cyklostezky. U toho cyklopointu si může člověk i zkontrolovat, jestli má správně nahuštěné pneumatiky. Všechno tohle je tam umožněno, protože je k tomu i příslušné zařízení.
0: Řemeslníci budou moct nově získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to v 48 oborech. Zavedení mistrovských zkoušek včera rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a aspoň 3letá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Zkouška se bude sestávat se 3 částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
0: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. S zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Dronové údery v Súdánu nepřežilo letos od ledna do dubna nejméně 880 civilistů. Včera to podle AFP uvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Drony mají na svědomí více než 80% všech civilních obětí občanské války v daném období. Používá je sudánská armáda i polovojenské jednotky rychlé podpory, které proti sobě bojují už 4 roky. Podle Türka posouvají dronové útoky konflikt do nové, ještě smrtelnější fáze.
1: Sport.
0: Čeští běžci na lyžích mají nového šéftrenéra. Vasila Husáka nahradil Němec Falk Gepfert, který naposledy trénoval Rakousko. Na webu o tom informoval lyžařský svaz. V A týmu reprezentace zůstávají pro příští sezonu opory Kateřina Janatová, Michal Novák i 5. muž olympijského sprintu Jiří Tuš.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost. Ráno nad 600 metrů i sněžení. Odpoledne přehánky na celém území. Večer postupně od západu vyjasnění. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia. Na horách 1 až 4. Vane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby ho zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hlavně úplně bezproblémový začátek nového dne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je úterý 12. května a první ze zmrzlíků Pankrác má svátek a skutečně naplnil pranostiku a přinesl ochlazení. Každopádně o pranostikách a nejen o nich bude řeč v našem programu. Připomeneme také dnešní mezinárodní dny a nabídneme čerstvé zprávy z regionu, pravidelné rubriky, zajímavé příspěvky i reportáže. Od mikrofonu vám příjemné ráno přeje Jitka Brošková a na úvod našeho ranního vysílání a nebo dobrého rána prozradím, že hudebně ho otevřeme spolu s písničkou od Pavla Bobka, která byť je úterý, tak je o nedělním ráno, tak se nenechte zmást. V ranní anketě Ahoj rádio se pak dozvíme od dětí, kdo je to narcista a v prvním ranním příspěvku uslyšíte o tom, že naději pro děti nemocné agresivní rakovinou mozku by mohly být v budoucnu nové léky. Vyvinout se je teď snaží vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. No a spolu s onkologickým centrem v Paříži hledají látky, které by jednou mohly zpomalit anebo zastavit růst nádoru. Tak si počkejte na podrobnosti na toto téma. Tak ať se vám pěkně vstává do úterního rána, je 5:06.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písnička.

0: Kdo je to narcista?
1: Kytka? Je to nějaký pán, který trhá nějaký narcisky.
2: Nějaký policajt?
3: Je to nějaký jídlo?
4: Že někdo pěstuje narcisky?
5: Dědeček?
6: Že je to pití?
7: Že má velkou formu kytek?
8: Že má brýle?
9: Že něco

0: počasí.
1: Rádio vašeho kraje vám přeje krásné úterní ráno. Je 1:45. Venku máme skoro zataženo, teploty se nám pohybují mezi 4 až 6 stupni Celsia. A dnes čekejme proměnlivou oblačnost, ráno i zmenšenou. Přehánky se budou vyskytovat zpočátku s menší pravděpodobností, zejména tedy na horách. Odpoledne se objeví na většině území. Ráno očekáváme srážky sněhové v polohách nad 600 metrů, během dne nad 800 metrů a večer srážky ustanou a začne se od západu postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí pouze na 7 až 10 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 1 až 4 stupně. Vane čerstvý západní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy povane s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a k večeru pak zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Příjemné vstávání přejeme do úterního rána. Zpěvačka Lucie Vondráčková nám přispěla svou písničkou do dnešního dobrého rána. A před námi je první ranní příspěvek na zdravotní téma. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí, takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom. Projekt s podporou 1,3 milionu korun od nadačního fondu NINA spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu a také testování potenciálních látek v laboratoři.
1: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně, doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
2: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
1: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva.
2: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací.
3: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
2: Vědec Andrea Brancale popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesné klíče k zámku. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Nemoc podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
4: Naše dcera NINA nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
2: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Nejtku na Karlovarsku budou na přechodnou dobu vytápět mobilní plynové kotelny. Město chce v následujících letech změnit systém vytápění a teplo vyrábět přímo. Do stávajících výměníků ve městě pořídí nízkoemisní plynové kotelny. Než se ale podaří celý systém změnit, budou teplo dodávat mobilní plynové kotelny. Město Sokolov začne hledat uměleckého kováře, který vytvoří sérii menších soch do husových sadů. Umělecká díla mají představovat hemis, který se na ploše parku vyskytuje. Za novou výzdobu parkové části města zaplatí kolem 80 tisíc korun. Projekt by měl navázat na letošní velkou obnovu zeleně právě v husových sadech. V Chodově na Sokolovsku pokračuje modernizace kulturního a společenského střediska. V minulosti se upravoval kinosál, pokladny nebo předsálí, letos pak zázemí pro účinkující, například úprava šate nebo kuchyňky. Za práci zaplatilo středisko asi 100 000 korun. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na derby mezi Slaví a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zabývat by se měla legislativou týkající se bezpečnosti na stadionech. Dodal, že vláda teď věc řešit nebude, aby nezasahovala do řízení ligové disciplinární komise. Ve Frankfurtu nad Mohanem jsou hospitalizovaní 4 lidé, kteří byli na výletní lodi MV Hondius v kontaktu s osobami nakaženými hantavirem. Německé ministerstvo zdravotnictví podle agentury DPA informovalo, že nemají žádné příznaky onemocnění. Osoby zůstanou v karanténě. Tenistka Linda Nosková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Rumunce Soraně Kirsteové podlehla 2-6 a 4-6. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, ráno nad 600 metrů sněžení a teploty do 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 181 mezi Sokolovem a Královským Poříčím je z důvodu opravy povrchu komunikace zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ranní pohodu přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Úterní dobré ráno vyplnili první krátké zprávy s Matějem Štechem, které skončily v 6:30. No a před námi teď písničky, co nestárnou od skupiny Elán a Marie Rotrové a po nich vám pak přineseme výběr očekávaných událostí a do té 6:00 se určitě ohlédneme za kulturou našeho regionu. Tak buďte s námi, hezké ráno.

Kde ty kytky jsou a zpěvačka Marie Rotrová na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. My vám přejeme příjemný začátek nového dne, úterý 12. května a co se dnes očekává. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se včera neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí, jednání tedy budou pokračovat. V nové budově Národního muzea mohou lidé ode dneška vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografek a fotografů a porota hodnotila celkem 5250 snímků. Výstava představuje výběr asi 800 z nich a fotografií roku se stal snímek ze série Práce horníků na dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku před ukončením těžby od autora Lukáše Kaboně z deníku. Výstava potrvá do 30. listopadu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes v Obecním domě zahájí 81. ročník festivalu Pražské jaro tradiční mou vlastí Bedřicha Smetany. Tímto koncertem orchestr

0: Symbolicky završí čtyřletou éru dirigenta Petra Popelky v čele orchestru. V podání orchestru půjde o jeho 11. provedení zahajovacího koncertu na Pražském jaru, kde odehrál 226 koncertů. První koncert se konal 17. května roku 1948 s tehdejším šéfdirigentem orchestru Karlem Ančerlem. Do Uherského Hradiště dnes přijede zhruba 1000 fanoušků fotbalového klubu Baník Ostrava kvůli utkání s FC Slovácko. Na akci i v okolí stadionu budou na bezpečnost dohlížet desítky policistů ze Zlína i Ostravy. Ulice v okolí stadionu budou během dne uzavřené. A hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie Chci zas v tobě spát nebo Medvídek zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Působil ve skupinách Marcias, Pražský výběr nebo Jazz Q a jako autor spolupracoval také s Anetou Langerovou, Danem Bártou anebo skupinou BSP. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: To byla panečko energie. O hudební budíček do dnešního rána se nám postarala francouzská hudební skupina Gypsy Kings svou rytmickou písničkou Voláre a už zanedlouho nabídneme v dobrém ránu tipy pro váš volný čas.
1: Počasí.
0: Je 3:45 a 2 minuty, venku máme skoro zataženo, teploty se pohybují mezi 4 až 6 stupni Celsia a před námi chladný a větrný den. Čekejme proměnlivou oblačnost a ráno i zmenšenou. Přeháňky se budou vyskytovat zpočátku s menší pravděpodobností, zejména na horách. Odpoledne se objeví na většině území. Ráno očekáváme srážky sněhové v polohách nad 600 metrů, během dne pak nad 800 metrů a večer přeháňky ustanou a začne se od západu postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí jen na 7 až 10 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 1 až 4 stupně. Vane čerstvý západní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy povane s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a k večeru pak bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: tipy pro volný čas.
1: Za 8 minut bude 6 hodin a v dobrém ránu přinášíme dnešní pozvánky. Technickou poradnu pro veřejnost připravila od 9 do 12 hodin Městská knihovna v Ostrově. Poradí lidem, kteří mají problém s chytrým telefonem, notebookem anebo potřebují nastavit určitou aplikaci. Městská knihovna v Chodově nabízí přednášku o finanční bezpečnosti s lektorem a specialistou na finanční gramotnost Tomášem Studničkou. Ten od 10 do 11 hodin zájemcům vysvětlí, jak využívat moderní bankovnictví beze strachu. Tematická prohlídka přiblíží zájemcům od 14 hodin přírodní léčivé zdroje ve Františkových lázních. Sraz je u Lučního pramene. Místo je třeba si rezervovat na recepci hotelu Pavlik. Muzeum v Aši zve na výstavu Ašské kostičky, která představuje sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových. K vidění jsou dioramata vytvořená z kostek Lego inspirovaná filmovou ságou Star Wars. Výstavu fotografií Sáry Soutkové uvidí návštěvníci Mariánsko-Lázeňského hotelu Ensana Hvězda. V Chebské galerii výtvarného umění zaujme výstava nazvaná Nedokončený autoportrét. V prostorách Velké galerie představuje imaginativní tvorbu Veroniky Holcové, jedné z nejosobitějších současných tuzemských malířek. Ponořit se do světa japonské poezie a objevit kouzlo krátkých veršů mohou všichni, kdo navštíví Městskou knihovnu IP Pavlova v Karlových Varech. Od 17 hodin je připravený workshop s názvem Haiku, probuďte v sobě básníka. A Karlovarské divadlo Dagmar uvede od 7:30 večer inscenaci Don Quixote a Sancho Panza.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Šest hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: U Boru na Karlovarsku začíná úprava nebezpečné křižovatky. Kulturní středisko v Chodově na Sokolovsku upravilo zázemí pro účinkující. Vláda nebude letos zvyšovat schodek státního rozpočtu kvůli obraně. Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky a teploty do 10 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Mezi ostrovem a Karlovými Vary začíná úprava nebezpečné křižovatky. V blízkosti obce Bor silničáři postupně vybudují připojovací a odbočovací pruhy. Stávající mimoúrovňová křižovatka dostane nový tvar. Investice za 118 milionů korun by měla ze silnice 1/13 odstranit další rizikové místo. Upřesňuje oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
4: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova, kdy vlastně je tam absence jakéhokoliv připojovacího pruhu. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
3: V místech stavby začalo kácení náletových dřevin. Následovat budou základní terénní úpravy. Od června začnou v blízkosti stavby dopravní omezení. V Chodově na Sokolovsku pokračuje modernizace kulturního a společenského střediska. V minulosti se upravoval kinosál, pokladny nebo předsálí. Letos pak zázemí pro účinkující, říká jednatel střediska Jiří Zpěváček.
5: Proběhla úprava šaten a všech těch zadních prostor, kde přichází umělci a vystupující na jednotlivé akce, tak aby jsme jim dopřáli určitý komfort a měli vybavení káva, voda, čaj, tak aby jsme měli pro ně i kuchyňku, tyhle věci, aby jsme nemuseli přenášet přes společenský sál nebo přes předsálí kinosálu.
3: Za práci zaplatilo středisko asi 100 000 korun. Schodek státního rozpočtu už se letos kvůli obraně zvyšovat nebude, řekl to vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO. Reagoval tak na to, že Česká republika podle odhadu NATO letos nesplní závazek investovat do obrany 2% HDP. Teď chybí přibližně 20 miliard korun.
6: Prvním krokem má být podle Havlíčka najít uznatelné výdaje napříč rezorty. To bude úkol i pro nového vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, Jakuba Landovského. Opozice zřízení postu kritizuje. Například podle Lukáše Vlčka z Hnutí STAN je funkce zbytečná.
7: Babišová vláda zřizuje další pracovní místa pro nové vládní zmocněnce, kteří mají dělat práci za zřejmě nesvéprávné ministry.
6: Vláda taky jednala o využití unijní půjčky SAFE na vojenské vybavení ve výši zhruba 50 miliard korun. Ministři podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO ale projednávání přerušili.
8: Pan ministr musí ještě doplnit přesně, ten mechanismus. Jo? Pokud jsou tam Tatry, tak chceme vědět, kdy budou dodány, za jakých podmínek, kolik jich bude.
6: Do pátku by mělo být taky známé jméno kandidáta na nového náčelníka generálního štábu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Německo se nebude vměšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Oznámilo to německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a taky sousedem. Dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Sudetoněmecký sjezd má začít příští týden. Na území Česka bude poprvé.
0: Sport.
3: O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
0: Počasí.
3: Čekejte proměnlivou oblačnost, ráno na 600 metrů i sněžení, odpoledne přeháňky na celém území, večer postupně od západu vyjasnění. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia, na horách 1 až 4. Vane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na místní komunikaci mezi Svatavou a Lomnicí na Sokolovsku se střetlo osobní auto se zvěří.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Studentů technických oborů dlouhodobě v Česku ubývá. Přes nový průzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví mezi 500 rodiči ukázal, že studovat stavební obor by své dítě nechala zhruba jen desetina z nich, a to přesto, že většina považuje stavebnictví za perspektivní oblast. Detaily přidáme už za chvíli a budeme si také povídat s meteorology o počasí a po písničkách, co nestárnou, od skupiny Olympic a Babiho Daňka. Budeme taky blahopřát. A komu? No tak na to si počkejte. Je 6 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Je ráno a my vám ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary přejeme, aby bylo fajn a pohodové. Máme 13 minut po 6. hodině a s vámi a pro vás tedy ranní vysílání, v němž posíláme velkou gratulaci právě vám, kteří máte dnes 12. května narozeniny. A komu budeme ještě blahopřát? Český sportovní střelec David Kostelecký slaví 51. narozeniny. 78. narozeniny slaví britský zpěvák a multiinstrumentalista Steve Winwood a 45. oslaví americký herec egyptského původu Rami Malek, který se nejvíce proslavil v životopisném snímku Bohemian Rhapsody o skupině Queen a osobním životě Freddieho Mercuryho. Také připomeňme, že dnes by býval oslavil narozeniny český hudebník Ivan Král, který zemřel v roce 2020 ve věku 71 let. Na dnešek připadá Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek, Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem a také Mezinárodní den zdraví rostlin. No a svátek má první ze tří ledových mužů Pankrác. Mužské křestní jméno Pankrác se vyskytuje pouze ojediněle. Jeho původ je řecký. Jméno bývá spojováno s řeckým jménem Pankrásios s významem víceboj nebo velký závod. A další teorie výkladu jméno překládá prostřednictvím řeckého slova Pankrates s významem všemocný.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pohodu a příjemný poslech přejeme všude tam, kde nás ladíte. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, je čtvrtek na 7:02. No a teď se pojďme zeptat meteorologů na dnešní předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A to nám přináší meteorolog Martin Adamovský, kterého mám na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak dnes má svátek první ze tří zmrzlíků Pankrác a skutečně tedy přináší ochlazení, veďte.
2: Ano, docela výrazné, dnes to bude pocitově i docela chladný den. Teď aktuálně měříme v těch nižších polohách většinou kolem 3-4 stupňů, ale třeba v Krušných horách na hřebenech nám mrzne, Klínovec má minus 2 stupně. A jinak té oblačnosti nám teď přechodně začíná obývat od západu.
0: A jak se počasí bude vyvíjet tedy přes den?
2: Tak teď ráno dopoledne i nějaké to sluníčko bude, ale během odpoledne té oblačnosti přibude, naskáčou nám přehánky, který bude hlavně odpoledne docela dost. Ty budou sněhové, řekněme, nad nějakými 800-900 metry. Pokud se chystáte do Krušných hor, na hřebeny někdy odpoledne k večeru, tak se připravte na to, že tam jednak může sněžit a v těch podvečerních hodinách třeba někde v okolí Božího daru může i nějaká slabší sněhová pokrývka se tvořit nebo udržet, řekněme pár centimetrů, takže na to pozor, jinak teploty dnes maximálně do nějakých 9 stupňů, takže řekněme kolem 7 v těch nižších polohách, ale bude nám k tomu foukat čerstvý vítr i z nárazy, takže pocitově bude řekněme jenom tak lehce nad nulou na řadě míst, takže s tím počítejte, bude to opravdu chladný den, ty srážky potom budou trošičku ustávat k večeru, večer a během noci.
0: Říká meteorolog Martin Adamovský. Moc vám děkuji za předpověď a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hudební skupina Jelen nám svou písničkou právě teď kápla do noty a za 6 minut bude 6:30. Perspektivní obor, na který by ale své děti přihlásila jen zhruba 1/10 rodičů, to je hlavní závěr březnového průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ve kterém odpovídalo 500 rodičů. Ti se nejvíc obávají náročných pracovních podmínek nebo fyzické náročnosti. Svaz ale upozorňuje, že do 5 let by v oboru mohlo chybět přes 70 000 pracovníků, a to i přesto, že počty studentů stavebních oborů teď mírně rostou.
1: Zhruba před nějakými 2 lety jsme měli při přijímacím řízení přibližně 1000 přihlášek, ty maturitní i učební obory. V letošním přijímacím řízení, které právě v běhu, jsme dostali asi 1400.
2: Říká ředitel střední odborné školy Jarov v Praze Miroslav Janeček. Nárůst počtu přihlášek mají pro příští rok i třeba na stavební fakultě VUT v Brně. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví ale počet vysokoškolských studentů technických oborů od roku 2001 klesl o 27%. Březnový průzkum svazu ukázal, že stavebnictví nepatří mezi preferované obory českých rodičů, zároveň ale většina z nich chce, aby se jejich děti po vystudování uplatnili a měli dobré výdělky, říká spoluautor výzkumu z agentury AG Geronimo Pavel Buršík.
3: Když se těch rodičů na první dobrou zeptáme, jaký je nejperspektivnější obor, tak si vzpomenou na prostě 5 dalších oborů. Když jim vlastně připomene, že stavebnictví je konkrétní, že jsou tam nabídky praxe, že jsou tam nadprůměrné výdělky, tak si řeknou, aha, ono to vlastně splňuje moje požadavky. Takže vlastně ten problém je v tom, že to stavebnictví nedostatečně komunikuje.
2: Firmy se snaží se stavebními školami spolupracovat a nabízet už třeba praxe při studiu. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza ale přiznává, že počty absolventů českých škol požadavkům firem nestačí.
4: Je to segmentovaný vlastně jak do učňovských oborů, tak střední technické obory, tak vysokoškolské. A v zásadě se dá říct, že se jedná každý rok o nedostatek 2000 lidí v každém tom segmentu.
2: Na propagaci stavebnictví a dalších technických oborů se chce víc zaměřit i vláda. Podle Tomáše Hambergera, zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu, by se měla v příštích letech například obnovit technická výuka už na základních školách.
5: To není návrat těch polytechnických nebo technických dílen. Představme si prostě ty moderní vlivy, které do toho přicházejí, ať už jsou to moderní technologie typu 3D tiskáren, laserových technologií, robotických technologií. Tak ale nesmíme opomíjet pořád stále důležitou rukodělnou činnost. Takže bude to takové jakoby spojení.
2: Pomoci by podle Hambergera měla taky takzvaná mistrovská zkouška. Hlásit by se k ní mohli absolventi s výučním listem, maturitou nebo i vysokoškolským vzděláním, kteří mají aspoň 3 roky praxe v oboru. Podle Hambergera to vláda prosadí ještě letos. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na silnici ve směru z obce Rosnice do Sedlece na Karlovarsku včera odpoledne zemřela řidička osobního auta po střetu s nákladním autem. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Bílek s tím, že záchranné a vyprošťovací práce trvaly několik hodin. Policisté u řidiče nákladního vozidla provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem. Negativně vyšel také test na přítomnost omamných a psychotropních látek. U zemřelé řidičky byla nařízena soudní pitva. Sociální služby v Kinšperku nad Ohří nabízejí novou službu. Nazvaná je První dotek a je určená těhotným ženám a ženám krátce po porodu. Služba má zamezit nárůstu počtu odložených dětí. Takzvaný kontakt kůže na kůži totiž podporuje touhu matky pečovat o dítě. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Evropská unie uvalila sankce na 16 osob a 7 subjektů v Rusku za systematické nezákonné deportace ukrajinských dětí. Moskva podle odhadu od začátku agrese proti Ukrajině násilně přesunula téměř 20,5 tisíce dětí. Takové činy podle rady představují závažné porušení mezinárodního práva a základních práv dítěte. Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe jeden přípravný zápas v Praze. Na Letné nastoupí 31. května proti Kosovu. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, ráno nad 600 metrů sněžení a teploty do 10 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Na Vyhlídce je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tak spolu s rádiem vašeho kraje jste se vzbudili do nového dne úterý 12. května a svátek mají dnes zdravotní sestřičky. Už od roku 1965 připadá na tento den totiž Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek. Dnes si připomínáme narození anglické ošetřovatelky Florence Nightingale v roce 1820 v Itálii, která je považována za zakladatelku a průkopnici povolání všeobecné zdravotní sestry a moderního ošetřovatelství. Mezi britskými raněnými vojáky vytvořila základy ošetřovatelského modelu, který se používá dodnes. Proto tedy v dnešní den slaví všechny její následnice, zdravotní sestry, svůj den. A to bez ohledu na to, v jakém zdravotnickém oboru působí. Posíláme tedy po našich frekvencích všem zdravotním sestřičkám a ošetřovatelkám pozdrav a poděkování za jejich práci a péči a přidáváme taky pěknou písničku od Karla Gotta. Za chvíli se ještě dozvíte taky, s kým si budeme dnes povídat ve vysílání, tak ať se vám pěkně poslouchá. Je 6:30 a 2:03. Přejeme pohodu.

0: 5,5 minuty našeho společného času patřily hudební vzpomínce na zpěvačku Hanu Zagorovou. Její písnička Studánko stříbrná pěkně vyplnila ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. A já prozradím, že v tom našem odpoledním vysílání vás pozveme na již 10. ročník festivalu ZUŠ Open v Karlovarském kraji. V sobotu 23. května nabídne celodenní program základních uměleckých škol z kraje, včetně koncertů, tance, divadla, výtvarných dílen a dalšího. No a na vystoupení žáků a další program nás pozve host Dobrého odpoledne, kterým bude po 15. hodině Anna Novotná z asociace ZUŠ, radní za Karlovarský kraj a ředitelka ZUŠ Habartov. No a to není vše. Ani v dnešním Dobrém ráno nepřijdete o zajímavý rozhovor. Krátce po 7. hodině si budu povídat s místo starostou Chebu Pavlem Pagáčem o chystaných opravách sportovního areálu Lokomotiva v Chebu. Budu se ptát, o jaké opravy půjde, kdy začnou, kolik budou stát a dokdy potrvají. Tak si počkejte na rozhovor krátce po 7. hodině. Za 4 minuty bude 6:45. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vašeho kraje vstáváte do úterního rána a to má oblačnou oblohu. Teploty se pohybují kolem 4 stupňů Celsia, ale na horách jsou minusové. Například Klínovec hlásí minus 2 stupně.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a před námi chladný a větrný den. Dnes bude oblačnost proměnlivá, ráno a dopoledne i zmenšená. Předpolednem a během odpoledne se objeví od severozápadu na většině území četné přehánky. Výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nad 800 metrů čekejme srážky sněhové a večer pak začnou přehánky částečně ustávat. Nejdéle přetrvají v Krušných horách. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 6 až 9 stupni Celsia. Na horách mezi 1 až 4 stupni. Vane čerstvý západní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a k večeru pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den velmi dobré a biozátěž ta je na prvním stupni, tedy mírná.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: planet.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 12. května. Svátek má první ledový muž. Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
6: No, zřejmě slušte oddíl, no.
5: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Křižovatka v obci Prameny na Chebsku je znovu průjezdná, ale s dopravním omezením. Husovy sady v Sokolově ozdobí velké kovové sochy hmyzu. Kvůli silným bouřkám měli hasiči desítky výjezdů, hlavně na jihu Moravy a na Vysočině. Dnes bude proměnlivá oblačnost a teploty do 9 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Křižovatka v obci Prameny na Chebsku je opět průjezdná. Práce na silnici ale dál pokračují. Důvodem rekonstrukce křižovatky je odvodnění vozovky a tím zlepšení bezpečnosti provozu. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Vojtěch Vaněk.
4: Znovu jsme otevřeli silnici 2/210 v Pramenek ve směru na Mnichov. Práce v místě stavby ale pokračují i nadále. Řidiči musí počítat s částečným omezením ve směru na Kladskou, kde bude aktuálně probíhat frézování stávající vozovky. Dokončení celé stavební akce očekáváme nejdéle do konce srpna letošního roku.
3: Celá modernizace křižovatky vyjde zhruba na 7 milionů korun. Město Sokolov začne hledat uměleckého kováře, který vytvoří sérii menší soch do husových sadů. Umělecká díla mají představovat hmyz, který se na ploše parku vyskytuje. Vedení radnice už má k dispozici předběžný rozpočet. Za novou výzdobu parkové části města zaplatí kolem 80 tisíc korun. Projekt by měl navázat na letošní velkou obnovu zeleně právě v husových sadech, říká Lenka Benešová z odboru rozvoje města.
5: V husových sadech plánujeme nové objekty, kovové objekty, mělo být o různé sochy toho hmyzu, který žije v parku, takže by tam měly být mravenci, včelky, motýly, ale není to součástí té zakázky, kde se bude obnovovat cestní síť, tam bude jiný dodavatel, pravděpodobně nějaký kovář, umělec, který umí tyhle ty sošky dělat.
3: Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Mezinárodní federace novinářů v dopise české vládě odsoudila navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. Radiožurnál o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi.
6: Chceme, aby česká vláda přehodnotila své rozhodnutí. Země jako ta vaše má mít silné a kvalitní veřejnoprávní vysílání. Desítky let jste měli státní televizi a rozhlas. Nevracejte se zpět.
7: Popsal Českému rozhlasu Anthony Belonger, generální tajemník Mezinárodní federace novinářů. Ta vyzývá ke stažení návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a zároveň k odmítnutí poslaneckého návrhu, jehož cílem je od poplatků osvobodit lidi do 26 let, seniory nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Česká vláda tvrdí, že financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu neohrozí jejich nezávislost a že bude valorizované o inflaci. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Sport. 4 zápasy dnes pokračuje nadstavba fotbalové šance ligy. Od 17 hodin a 30 minut se ve skupině o udržení utkají Mladá Boleslav s Duklou Praha. Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Teplice nastoupí ve Zlíně. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají Sparta Praha s Viktorií Plzeň.
1: Počasí.
3: Dnes bude oblačnost proměnlivá, ráno a dopoledne i zmenšená. Na většině území se mohou objevit četné přehánky. Výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nad 800 metrů budou srážky sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 9 stupňů Celsia, na horách 1 až 4. Vane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Srážka osobního auta se zvěří na silnici mezi Svatavou a Lomnicí na Sokolovsku by měla být odstraněna.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: CHEP investuje do oprav sportovního areálu Lokomotiva postupně až 400 milionů korun. No a my o tom budeme podrobněji hovořit krátce po čtvrt na 8, ale ještě předtím vyzkoušíme děti. V rubrice Ahoj rádio se jich zeptáme na to, co je to prkenice, no co by to mohlo být. Když dáte prvňákům a druhákům otázku na málo známé slovo, umějí si krásně vymýšlet. A právě proto vznikla anketa, kterou vám nabídneme v premiéře hned po písničkách od Janka Ledeckého a Michala Tučného. Tak ať se máte s námi pěkně, je 7 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
8: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: čemu říkáme prkenice.
1: Člověk, který láme dřevo.
2: To, že, jakoby, že to je jako i prák, jakoby. Prák ze dřeva, že to je.
3: Že to je prkno, když skočíš do vody jako šipku. Že někdo má rád prkno a rád ho láme.
4: Šibenice z prkna.
5: Je to prkno od záchoda.
6: Prkenice je oživlý.
7: Že to je prkno?
8: Že na to prkno někdo prdí.

0: počasí.
1: Krásné úterní ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 8:15 a aktuálně se nám teploty v našem regionu pohybují kolem 4 stupňů Celsia a čekejme chladný a větrný den, vždyť svátek má první ze zmrzlíků Pankrác. Čekejme proměnlivou oblačnost, ráno a dopoledne i zmenšenou, předpolednem a během odpoledne se objeví od severozápadu na většině území četné přehánky. Výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nad 800 metrů čekejme srážky sněhové a večer začnou přehánky částečně ustávat. Nejdéle přetrvají v Krušných horách. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 6 až 9 stupňů Celsia. Na horách naměříme 1 až 4 stupně. Vane čerstvý západní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a k večeru pak bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěží, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Jedna z pěkných písniček, která pohladí nejen uši, ale i duši. To byla písnička Budu to stát od Moniky Absolonové a Davida Dejla na rádiu vašeho kraje. Za 7 minut bude 7:30. V Chebu letos začne rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. Práce budou rozdělené do několika etap, hlavně tedy kvůli financím. Celá oprava by totiž měla stát asi 400 milionů korun. No a já už teď po telefonu vítám v našem vysílání místostarostu Chebu Pavla Pagáče z Hnutí Volba pro kraj. Já vám přeji hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám.
0: Tak proč jste se tedy rozhodli areál Lokomotivy opravit?
1: Tento areál je dlouhodobě dožilý a už byla před časem zbourána tribuna. V současné době například fotbalisti hrajou pouze na umělé trávě a my bychom jim rádi dopřáli toho komfortu živého trávníku a obecně opravili i ty budovy, které v rámci areálu navazují na ty sportovní potřeby.
0: Práce by měly začít letos. Řekněte, kdy přesně a čeho se budou týkat?
1: V první etapě bychom měli realizovat právě výměnu již dožilého umělého trávníku, který bychom měli doplnit i o jeho zavlažování. A dále máme v plánu výstavbu tréninkové haly na míčové sporty. Máme vlastně v plánu rekonstruovat stávající sportovní halu a když tata bude v rekonstrukci, neměli by sportovci kde trénovat.
0: Tak vy jste zmínil novou tréninkovou halu. Jak moc je důležitá? Bude využitá?
1: Určitě je. Sledujeme, máme vypozorováno, jaké jsou potřeby pro využití této sportovní haly, jelikož v celém Karlovarském kraji jsou takhle rozměrově velké sportovní haly pouze asi 3 nebo 4, tak ten význam té naší sportovní haly je opravdu velký a jezdí sem sportovci i z celého okresu nebo i z Karlových Varů.
0: Já jsem zmínila, že celkové úpravy budou stát asi 400 milionů korun. Tak využije město peníze jen ze svého rozpočtu nebo i z dotací?
1: V rámci rekonstrukce stávající sportovní haly máme již přislíbenou dotaci ve výši 25 milionů a samozřejmě, jak ty práce budou nabíhat postupně, budeme se snažit hledat další dotační tituly.
0: A ještě poslední otázka, kdy by měly práce skončit?
1: Jak bylo zmíněno, je to práce na více let. V letošním roce by měla být teda dokončena výměna toho umělého trávníku a ta tréninková hala. V příštím roce by měla probíhat výstavba rekonstrukce sportovní haly a měli bychom zahájit práce na tribuně. Celkově očekáváme, že by mohly být práce dokončeny na celém areálu v průběhu let 2029-2030.
0: Říká v dobrém ránu místostarosta Chebu Pavel Pagáč o rekonstrukci sportovního areálu Lokomotiva v Chebu, která začne v letošním roce. Tak děkujeme za informace, já vám přeji hezký den, naslyšenou.
1: Také děkuji, hezký den.
2: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Nejtku na Karlovarsku budou na přechodnou dobu vytápět mobilní plynové kotelny. Město chce v následujících letech změnit systém vytápění a teplo vyrábět přímo. Do stávajících výměníků ve městě pořídí nízkoemisní plynové kotelny. Než se ale podaří celý systém změnit, budou teplo dodávat mobilní plynové kotelny. Město Sokolov začne hledat uměleckého kováře, který vytvoří sérii menších soch do husových sadů. Umělecká díla mají představovat hmyz, který se na ploše parku vyskytuje. Za novou výzdobu parkové části města zaplatí kolem 80 tisíc korun. Projekt by měl navázat na letošní velkou obnovu zeleně právě v husových sadech. V Chodově na Sokolovsku pokračuje modernizace kulturního a společenského střediska. V minulosti se upravoval kinosál, pokladny nebo předsálí, letos pak zázemí pro účinkující, například úprava šaten nebo kuchyňky. Za práce zaplatilo středisko asi 100 tisíc korun. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomio Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ní podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast. Český hokejista Martin Nečas pomohl dvěma asistencemi k vítězství Colorado na ledě Minnesota 5-2. Avalanche vedou ve čtvrtfinálové sérii playoff NHL 3-1. A dnes bude proměnlivá oblačnost a teploty do 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji se v tuto chvíli jezdí bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Do úterního rána 12. májového jste se probudili spolu s rádiem vašeho kraje a na dnešní den připadá Mezinárodní den zdraví rostlin. Rostliny jsou totiž klíčové pro naše zdraví a zdraví planety. Každý rok je ztraceno až 40% potravinových plodin kvůli škůdcům a chorobám rostlin. No a klimatické změny a lidská činnost také poškozují biologickou rozmanitost a šíří škůdce. Proto je důležité chránit rostliny pro zajištění potravin a ochranu planety. Organizace Spojených národů určila dnešní den 12. květen tedy s cílem zvýšit celosvětové povědomí o tom, jak může ochrana zdraví rostlin pomoci skoncovat s hladem, snížit chudobu, chránit biologickou rozmanitost a životní prostředí a taky podpořit hospodářský rozvoj. Zdravé rostliny totiž znamenají zdravý život. Je 7:30 a o další hudební společnost se nám teď postará slovenský zpěvák Pavol Habera se skupinou Tým. No a za chviličku si otevřeme a prolistujeme regionální noviny. Hezké ráno.

0: Dnešní noviny.
1: S vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary 7.39 na hodinách a pokud vás zajímá dění v našem regionu, jste ve správném čase spolu s námi. Úterním vydáním regionálních novin listovala editorka vysílání Dana Jelínková, která je se mnou ve studiu a které přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Sokolovská chemička Synthomer zahájila včera pravidelnou odstávku výrobních provozů. Potrvá přibližně 4 týdny a během této doby projde areál plánovanou údržbou a modernizací, včetně zásadní úpravy systému řízení vodního hospodářství. Výjimečnost letošní odstávky spočívá v tom, že kvůli zásahům do společné energetické infrastruktury dojde k souběžnému vypnutí všech výrobních částí. Přestože se výroba na několik týdnů zastaví, zákazníci by změnili pocítit neměli. Společnost si podle vedení vytvořila dostatečné zásoby. No a zničená mateřská škola v Černošíně na Tachovsku opět ožívá. Na začátku května se stala terčem útoku neznámých pachatelů, kteří kompletně zdevastovali veškeré vybavení. Událostí se dál zabývá policie. Ve školce je ale už všechno uklizeno a děti by se dnes do ní mohly vrátit.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Právo píše, že vůbec poprvé proudí v České republice ve veřejné distribuční síti obnovitelný vodík. Směs zemního plynu a H2 začaly domácnosti v Hranicích na Chebsku využívat loni na podzim. Vodík si navíc v této lokalitě za využití obnovitelných zdrojů energie sami vyrábějí. Vodík v zemním plynu výrazně snižuje emise vznikající při spalování. Jeho hořením se totiž neuvolňují žádné škodlivé látky. Do ovzduší odchází jen čistá vodní pára. Zákazníci směs využívají stejně jako v případě zemního plynu na topení, vaření a pro svou výrobu ho také využívá místní průmyslový podnik. Celkem se v Hranicích jedná o 360 odběrných míst. No a dočtete se, že dvouletý rys Bardy došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Vzdušnou čarou překonal vzdálenost 160 kilometrů. Jedná se o nejdelší mapovaný přesun rysa v České republice. Informovalo o tom hnutí Duha, které pohyb rysa monitoruje.
1: No a ještě to máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, o čem ta píše?
2: Už třetím rokem zachraňuje dobrovolnický spolek bezpečné louky Chebska srnčata před sekačkami. Letos poprvé se lidé hledající na loukách ukrytá mláďata nebudou muset spoléhat jen na svůj zrak. Pomůže jim dron s termovizí. Spolek pořídil dron za peníze vybrané na platformě Donio. Díky tomu nebude třeba tolik lidí, aby louku prošli. Práce bude rychlejší a může se zkontrolovat víc lokalit, kde se bude ten den sekat. Vězeňská služba řeší velký problém v plzeňské věznici, který si podle informovaného zdroje vyžádal smrt jednoho z odsouzených. O víkendu se mělo několik vězňů dostat k dezinfekci a tři z nich ji vypili. Vyšetřovatelé v současné době zjišťují, jak se vězni vůbec mohli dostat k dezinfekčnímu roztoku a v takovém množství, které stačilo k přímému ohrožení života tří dospělých lidí.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Dana Jelínková, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak právě s touto písničkou se začátkem 80. let proslavila v hudebním světě, ale bohužel nemám dobré zprávy. Tato velšská zpěvačka Bonnie Tyler leží v současné době v portugalské nemocnici v umělém spánku. Je tam hospitalizovaná od konce dubna, kdy se musela podrobit urgentní operaci, neboť jí prasklo slepé střevo. Její zdravotní stav je vážný a podle posledních zpráv zpěvačka bojuje o život, tak doufejme, že svůj boj vyhraje.
1: Počasí.
0: Je 8:15 a dnes čekejme chladný a větrný den. Čekejme proměnlivou oblačnost ráno a dopoledne i zmenšenou předpolednem a během odpoledne se objeví od severozápadu na většině území četné přehánky, výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nad 800 metrů to budou srážky sněhové a večer pak začnou přehánky částečně ustávat. Nejdéle přetrvají v Krušných horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 6 až 9 stupňů Celsia, na horách naměříme 1 až 4 stupně. Vane čerstvý západní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 55 km za hodinu a k večeru pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž na prvním stupni tedy mírná.
1: Tajemství technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek jsou stále funkční a v provozu. Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Také hudební skupina Kryštof se blízkla v dobrém ránu svou písničkou Obchodník s deštěm. No a dnešním dnem přicházejí tři zmrzlí neboli ledoví muži, Pankrác, Servác a Bonifác, kteří nás mají varovat před několika studenými až mrazivými dny, které v polovině května dokáží pořádně potrápit přírodu a přízemními mrazíky ohrožují úrodu a květy stromů a keřů. Tato tři jména se u nás v dnešní době téměř nevyskytují, ale ve středověku patřili mezi významné světce, jimž osud připravil krutou smrt. A známé jsou také pranostiky, například Pankráce, Serváce a Bonifáce bojí se všechny zahradnice, anebo tuhle určitě znáte, ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži, anebo svatí Pankráci, Serváci, Bonifáci vás se bojí všichni sedláci. Dodejme, že pranostiky vypovídaly o tom, jak významné byly tyto dny pro naše předky a obavy byly na místě, protože obstarání obživy bylo mimořádně těžké. Tak 8. hodina, to bude už za 7 minut. Na tento čas pro vás chystáme další čerstvé zprávy z regionu, z domova i ze světa. No a odpoledne se pak nezapomeňte poslechnout po 13. hodině pořad Alex a host. A my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
0: Osm hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: V Sokolovské základní škole Křížíkova město zrekonstruuje odbornou učebnu. V Karlovarském kraji funguje nová služba pro těhotné a matky krátce po porodu. Nazvaná je První dotek. Ministerstva zdravotnictví a zemědělství chtějí po kauze s toxinem cereulit zlepšit a vzrychlit vzájemnou komunikaci. Dnes bude proměnlivá oblačnost a teploty do 9 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Město Sokolov připravuje v základních školách další sérii oprav a rekonstrukcí školních učeben a zázemí pro pedagogy. Hlavní část stavebních prací se odehraje v průběhu letních prázdnin. Mezi největší projekty letošního roku bude patřit celková rekonstrukce učebny fyziky a chemie v areálu základní školy v Křižíkově ulici. Podle Lenky Benešové z odboru rozvoje města projekt podpořila dotace integrovaného regionálního operačního programu.
6: V základní škole Křižíkova dojde o prázdninách k rekonstrukci učebny fyziky a chemie. Tento projekt je podpořen z dotace ve výši 90%. V té učebně dojde vlastně k obnovení vybavení nábytkem i těch učebních pomůcek, nového IT vybavení a dojde ke stavebním úpravám celé té učebny, včetně kabinetu.
5: Sociální služby v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku nabízejí novou službu. Nazvaná je První dotek a je určená těhotným ženám a ženám krátce po porodu. Služba má zamezit nárůstu počtu odložených dětí. Takzvaný kontakt kůže na kůži totiž podporuje touhy matky pečovat o dítě. A to je hodně důležité, říká psycholog a vedoucí rodinné poradny Jakub Onder.
7: Na straně dítěte je to vlastně podpora rozvoje mozku a na straně matky jí to vlastně poskytuje jakousi odměnu a další motivaci k péči o to dítě a vzniká z toho něco, čemu říkáme intuitivní rodičovství. To znamená, ta maminka nejenom, že se cítí více šťastná, když o to dítě pečuje, ale zároveň má taky pocit a skutečně to i umí lépe odhadnout, co to dítě potřebuje a má pocit, že mu více rozumí.
5: Kontakt na pracovníky rodinné poradny a služby První dotek najdou zájemci na webových stránkách sociální služby v Kinšperku nad Ohří nebo na sociálních sítích přes profil nazvaný Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Lepší a rychlejší komunikaci slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po kauze s toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Ze strany některých rodičů nebo lékařů totiž čelila kritice, že o možném nebezpečí informovali pozdě. Podle poslankyně Evy Šrámkové z Pirátů by varování urychlilo třeba to, kdyby dětská výživa začala spadat jako léčivo pod rezort zdravotnictví. Dosud ji jako potravinu vede právě rezort zemědělství. Taková změna se ale neplánuje, říká mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie. Odborná diskuze se soustředí především na další zefektivnění výměny informací mezi dozorovými orgány a orgány ochrany veřejného zdraví.
5: Kyjev jen několik hodin po skončení třídenního příměří čelil ruským dronovým útokům. Na Telegramu o tom informoval šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Podle něj trosky jednoho z bezpilotních letounů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Ruské útoky na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast si za uplynulou noc vyžádali nejméně jednu oběť a 4 další zraněné.
0: Sport.
5: Tenistky Linda Nosková, Nikola Bartuňková i Karolína Plíšková vypadly na antukovém turnaji v Římě v osmifinále. Všechny prohrály ve dvou setech. Nosková s Rumunkou Kirsteovou, Bartuňková s Ukrajinkou Svitolinovou a Plíšková s Rybakinovou z Kazachstánu. Turnaj tak bude pokračovat bez české účasti ve dvou hře.
0: Počasí.
5: Dnes bude oblačnost proměnlivá, dopoledne i zmenšená. Na většině území se mohou objevit četné přehánky, výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nejvyšší teploty 6 až 9 stupňů Celsia, na horách 1 až 4. Vane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, který bude k večeru slábnout. A biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Situace na silnicích v regionu by měla být bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zajímá vás, čím zaujmou sochy Antonia Canovy a proč je vystavují na zámku Kinžvart? Tak dozvíte se to už za pár minut v úterním Dobrém ráno, které nám okoření taky pestrý hudební proud a v něm písničky, co nestárnou, od Petra Kotvalda a zpěvačky Marie Rotrové. No a po nich to pak bude rubrika Co v učebnicích nebylo, v níž se podíváme na hranici Čech a Moravy. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Je 8 hodina 5 minut.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Krásné ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 8:45 a náš ranní program teď vyplní předpověď počasí a tu nám přináší meteoroložka Jana Adamovská. Vítám vás, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak první z ledových mužů ze tří zmrzlíků Pankrác dostal své pověsti a přinesl ochlazení a chladné počasí. Co říkáte?
2: Ano, dneska k nám bude proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu a do toho nám bude ještě foukat čerstvý vítr. I náraz je okolo 55 km za hodinu, takže nás čeká chladný den. V maximech naměříme 8 nebo 9 stupňů, na horách 1 až 4 stupně. A teď po ránu ještě čekáme zmenšenou oblačnost, jinak bude převažovat proměnlivá velká oblačnost a přeháněk bude zpočátku minimálně, budou pak přibývat v odpoledních hodinách a v polohách nad 800 metrů půjde i osněžení, výjimečně pak může i zabouřit a co se týče toho sněžení, tak ten sníh bude odstávat, povrchy jsou teplé, ale v nejvyšších polohách Krušných hor může hlavně večer zůstat ležet i pár centimetrů nového sněhu. A ty přehánky potom začnou ustávat ve večerních hodinách, nejdéle přetrvají v Krušných horách.
1: No a jaké počasí pak přijde se servácem?
2: Tak noc na zítřek, ta bude chladná, teploty budou klesat ke 4 až 1 stupni, při delším vyjasnění by bylo výjimečně i méně a lokálně by se tak objevily přízemní mrazíky, ale očekáváme, že ta oblačnost noci nebude příliš ubývat a zítra očekáváme oblačno až zataženo a zase přehánky nebo občasný déšť. Nejvíce srážek bude ve večerních hodinách, nejméně zase po ránu a ráno a dopoledne může na hřebenech Krušných hor ještě sněžit. A maxima zítra budou stoupat k 11 stupňům, na horách k 8 a foukat nám bude mírný západní až západní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, takže ještě bude poměrně větrno.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská. Moc vám děkuji za předpověď počasí a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Místo se v našem dobrém ránu našla i písnička od zpěváka Petra Muka a za 7 minut bude 8:30. Zámek Kinžvart zve na výstavu soch nejslavnějšího neoklasicistního sochaře Itala Antonia Canovy. Čím zaujmou práce inspirované antickým uměním, na to se kurátorky výstavy nazvané Zhmotnění myšlenky Petry Jadlovské zeptal náš redaktor Josef Šorfa.
1: Proč vystavujete na zámku Kinžvart práce právě italského umělce Antonia Canovy?
2: Důvodů je několik. Ten první je ten fakt, že je máme ve sbírkách. Antonio Canova byl uměleckou celebritou, nejvýznamnější sochař neoklasicistního směru přelomu 18. 19. století a kníže Metternich, co by velice mocný člověk Rakouska, zároveň, který pěstoval své umělecké zájmy, si jeho sochy do své sbírky pořizoval. Zámek Kinžvart obsahuje desítky tisíc uměleckých předmětů. Klíč je v tom vždycky vybrat to, co se bude prezentovat, ale to je to z důvodu takzvaného roku šlechty, který je Národním památkovým ústavem veden, co by téma Itálie.
1: Těch vystavených exponátů pana Canovy je tady kolik zhruba k vidění?
2: Máme na hlavní trase zámku 3 sochy v životní velikosti, respektive jedno jsou soší a 2 sochy. Nejcennější je takzvaná Hebe Albrizi, to je Číšnice bohů. Je to jediná známá kopie Canovovy původní první verze Hebe Albrizi, vyrobená pro Metternicha, pak velice slavné sousoší Amora Psyche, Venuše vycházející z lázně, respektive Venuše italská.
1: Na vernisáži jste upozornila, že Canova pracoval nezvyklou metodou a tím byl také výjimečný.
2: Dokázal vyprecizovat určitou techniku nebo metodu ve spolupráci tedy se svými asistenty, protože sochaři vždycky měli jako velké dílny, kdy celé ty kroky zpracovávali ti asistenti a tak se zdokonalovali. On toho využil a dokázal ten postup mít úplně pod kontrolou a vyprecizovat ho do nejmenšího detailu ještě předtím, než sáhl do toho kamene. On stál na začátku procesu a na konci, kdy byl známý tím, že precizoval finální povrchy.
1: Vy tady u jedné ze soch máte jakýsi měřící přístroj.
2: To je takzvaný tečkovací strojek. Je to jenom část toho strojku kopírovacího. Je to taková soustava dřívek a kovových částí, která umožňuje tomu sochaři přenášet hloubky toho předmětu a tak odtesávat jenom ty části, které jsou nadbytečné. Protože samozřejmě při téhle práci s kamenem chyba je odtesat víc, protože to, co se ubere, tak už se nedá vrátit.
1: Poznamenává kurátorka výstavy Petra Jadlovská. Výstava se jmenuje Zhmotnění myšlenky. Canova je výjimečný a výstava tady na Kinžvartu ještě tím, že přestože on tvořil na počátku 19. století, vy tady o něm máte film.
2: Ten film vznikl jako vedlejší produkt jiné známé výstavy, a sice The National Gallery of Art of New York.
1: Kromě samotný soch tady máte na Kinžvartu ještě panely, které osvětlují práci Canovy, takže návštěvníci nejen ty sochy uvidí, ale budou si moci přečíst i zajímavé detaily, co se týče jejich vzniku a historie a samotných soch toho, co představují. Z Kinžvartu Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Nejtku na Karlovarsku budou na přechodnou dobu vytápět mobilní plynové kotelny. Město chce v následujících letech změnit systém vytápění a teplo vyrábět přímo. Dostávajících výměníků ve městě pořídí nízkoemisní plynové kotelny. Než se ale podaří celý systém změnit, budou teplo dodávat mobilní plynové kotelny. Město Sokolov začne hledat uměleckého kováře, který vytvoří sérii menších soch do husových sadů. Umělecká díla mají představovat hmyz, který se na ploše parku vyskytuje. Za novou výzdobu parkové části města zaplatí kolem 80 tisíc korun. Projekt by měl navázat na letošní velkou obnovu zeleně právě v husových sadech. V Chodově na Sokolovsku pokračuje modernizace kulturního a společenského střediska. V minulosti se upravoval kinosál, poklady nebo předsálí, letos pak zázemí pro účinkující, například úprava šaten nebo kuchyňky. Za práce zaplatilo středisko asi 100 tisíc korun. Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Na 79. ročníku přehlídky soutěží o cenu v podobě Zlaté palmy také nový snímek režiséra Pedra Almodovara. Brněnští basketbalisté jsou posledními semifinalisty ligového playoff. V rozhodujícím 7. zápase porazili Děčín 98-78. Brno nastoupí v boji o finále proti Pardubicím. Druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava. A dnes bude proměnlivá oblačnost a teploty do 9 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 64 mezi Aší a Františkovými Lázněmi se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V dobrém ránu skončil souhrnný přehled zpráv a událostí, které připravil Matěj Štech, a dnes 12. května si připomínáme Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek, Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem a rovněž Mezinárodní den zdraví rostlin. No a svátek má první ze tří ledových mužů Pankrác. Mužské křestní jméno Pankrác se vyskytuje pouze ojediněle. Jeho původ je řecký, jméno bývá spojováno s řeckým jménem Pankrásios s významem víceboj anebo velký závod. No a další teorie výkladu jméno překládá prostřednictvím řeckého slova Pankrates s významem všemocný. Je 9:30 no a po písničkách od Pavla Bobka, taky kapely Činasky, už otevřeme soutěž, tak buďte s námi.

0: Dobré úterní ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 5 minut bude 9:15 a teď si s námi můžete zahrát o román Agáty Christie v podobě audioknihy s názvem Dům u kanálu. Tak pokud máte rádi romány Agáty Christie, vytočte naše telefonní číslo do studia 221 55 37 37. Ve 4 románech Rozvážný Tommy a Bystrá a temperamentní Pentlička řeší případy svou povahou nejen ryze kriminální, ale zaplétají se i do sítí zpravodajských služeb a mezinárodního zločinu. My v dnešní soutěži nabízíme audioknihu Dům u kanálu. Tento román vydala Agáta Christie v pokročilém věku a zestárly i oba její hrdinové, kteří vychovali 3 děti, pomalu se chystají na odpočinek a samozřejmě jsou na stopě zločinu. Audioknihu do soutěže věnoval radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a může být vaše. Právě teď vytáčíte telefonní číslo 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno.
0: Kdo pak se nám dovolal do soutěže?
1: Ladislav Plana u Mariánek.
0: Zdravím vás do Plané. Tak pane Ladislave, kdo pak má dneska svátek?
1: Dneska má svátek, tuším, Pankrát.
0: Ano, je to tak, ale to ještě nebyla soutěžní otázka, to by bylo moc lehké. Je to tak, ano, dnes má svátek první ze 3 zmrzlých ledových mužů Pankrác, ale Pankrác je také název stanice pražského metra, která se nachází v městské části Praha 4. Pane Ladislave, na které lince pražského metra bychom našli stanici Pankrác? Je to zelená linka A, žlutá linka B, anebo červená linka C?
1: No, tak to už je hodně dávno, když jsem byl v Praze.
0: Tak
1: no,
0: zkuste.
1: Tak já tak řeknu žlutá, no.
0: Žlutá linka B nám vypadává z možností, není to správně. Tak mě je to líto, škoda, ale příště to klapne. Mějte se hezky, pěkný den.
1: Napodobně.
0: Naslyšenou, děkuji. 221 55 37 37, tak stále ještě máme cenu ve hře, kdo pak si s námi o ní zahraje právě teď, v tuto chvíli. Já vám přeji hezké dobré ráno. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Dobrý den. Tak koho zdravíme? Opět mužský hlas. Pan Jaroslav, pane Jaroslave, prosím, stlumte si tam trošičku to rádio, moc nám to vazbí a špatně vás slyším. Tak pane Jaroslave, víte, jaká je ta správná odpověď na dnešní soutěžní otázku? Říkáte poslední varianta, to znamená červená linka C?
2: Cčko, určitě to bude Cčko.
0: Cčko, jo? Takže červená linka C. Ano, je to správně. Je to tak, Pankrác je stanicí červené linky C pražského metra. Stanice leží mezi stanicemi Pražského povstání a Budějovická a je významná hlavně díky blízkosti kancelářských budov a obchodního centra. Takže, pane Jaroslav...

0: zajímavé, je to vaše...
1: Ano. Že proč nezačali Ačkem, proč začínají Cčkem a že vede od těch ministerstvů na pankrát.
0: No, vidíte to. A teď už mají, budou mít za chviličku Dčko. Tak já vám samozřejmě gratuluji k dnešní výhře a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a 3 minuty a dnešní úterý bude chladné a větrné. Dopoledne čekejme zmenšenou oblačnost před polednem a během odpoledne se objeví od severozápadu na většině území četné přehánky. Výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nad 800 metrů čekejme srážky sněhové a večer pak začnou přehánky částečně ustávat. Nejdéle přetrvají v Krušných horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 6 až 9 stupňů Celsia. Na horách naměříme 1 až 4 stupně. Vane čerstvý západní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 55 km za hodinu a k večeru pak vítr bude slábnout. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den velice dobré a biozátěž ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná. Ještě pro zajímavost přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 12. května. Minimální teplotu minus 3,9 stupňů Celsia naměřili Karlovy Vary, Olšová Vrata v roce 2020, zatímco maximální teplotu to zaznamenali Františkovy Lázně v roce 1998 a bylo to 29,6 stupně Celsia.
0: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěží, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

písničkou Depeche zpěvačky Marty Kubišové jsme se přiblížili k 9. hodině a vy se jejím úderem dozvíte ve zprávách, co nového u nás doma i ve světě. Poví vám to Matěj Štech a pak se můžete nachystat na dopolední program, kterým vás provede Michaela Vondráčková. Tak si tedy užijte příjemně úterý a ani zítra nezapomeňte opět vstávat spolu s námi. Těší se na vás Jitka Brošková.

0: hospodářství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlových Varech školili zdravotníci policisty z prvosledových hlídek. Chodov na Sokolovsku upravuje městský hřbitov. Vstupenky na kulturní akce zdražují. Dnes bude proměnlivá oblačnost a teploty do 9 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Policisté z prvosledových hlídek nacvičovali v Karlových Varech ošetřování pacientů při mimořádných zásazích. Program pod dohledem zdravotníků simuloval práci v terénu, kdy jsou policisté u dopravních nehod nebo při střeleckém přepadení jako první, ještě před příjezdem hasičů nebo lékařů. Jednodenní nácvik navazuje na loňskou sérii seminářů, kterou absolvovali desítky policistů. Pokračuje mluvčí zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová.
2: Tímto školením jsme začali v loňském roce, kdy jsme měli 5 termínů a bylo proškoleno dohromady 66 policistů. V letošním roce máme naplánováno 7 termínů. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat v budoucnu.
1: V Chodově na Sokolovsku pokračuje úprava městského hřbitova. Práce se v letošním roce týkají například vybudování dalších míst pro urnové hroby. Za to radnice zaplatí asi 200 tisíc korun. Jak říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní, upravené budou ale i další prostory.
3: Bude pokračovat i zkulturnění celého hřbitova, budeme pokračovat v následujících letech v oplocení hřbitova a ve zlepšení infrastruktury. Je to zejména už dneska zázemí pro návštěvníky. Jsou to lavičky, úprava zeleně, úprava stromů a zejména úprava oplocení, protože to je ze 70. let a je opravdu v hrozném stavu.
1: Za zdražení lístku na kulturní akce může podle některých prodejců spojení 3 firm, které je prodávají. Po sloučení si společnosti GoOut, Ticket Portal a Ticket Stream za každou vstupenku účtují poplatek 3,5% z jeho ceny. Společnost PLG Czech Republic, pod kterou všechny patří, se hájí, že jen sjednotila podmínky. Říká to její generální ředitel Lukáš Jandač.
4: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější. Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě.
1: Muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Trumpa odmítl vinu. Federálnímu soudu ve Washingtonu to řekl jeho obhájce. 30-letý Cole Allen z Kalifornie se podle vyšetřovatelů na konci dubna při novinářské gala večeři ve Washingtonu pokusil dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta tajné služby přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice. Muž má před soudem stanout na konci června. Hrozí mu až doživotní vězení.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačnost proměnlivá, dopoledne i zmenšená. Na většině území se mohou objevit četné přehánky. Výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nejvyšší teploty 6 až 9 stupňů Celsia. Na horách 1 až 4. Vane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Překážka na vozovce je hlášená na 150. kilometru dálnice D6.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné dopoledne, chvilku po 9. hodině přejeme, s vámi je rádio vašeho kraje a máme pro vás třeba rubriku Zdraví v cajku. Dnes ji věnujeme takzvané Růžovce. Podíváme se do Kralovic, kde z bývalých kasáren vznikne nový dům a přidáme třeba i tipy pro volný čas. Z muziky teď Miraj, ale bude toho daleko víc. Přejeme vám pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Zdraví v cajku.
1: Růžovku je možné snadno zaměnit se spoustou jiných postižení pokožky. Proto je dobré vědět, co to vlastně růžovka je a jak se projevuje. Téma pro Miroslava Šutu. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když člověk od lékaře uslyší diagnózu růžovka, co se vlastně právě dozvěděl?
2: Dozvěděl se, že vlastně trpí chronickým onemocněním kůže, které postihuje obličej, hlavně centrální část, čili tváře, ale postižen může být také nos, oční víčka, brada nebo ušní bolce. Kůže z růžový nebo z červená můžou se objevit pupínky nebo takzvané pustulky, které jsou naplněny hnisem. Dochází ke stluštění kůže. Ten postižený může cítit svědění, pálení nebo návaly horka. Nepříjemné je to onemocnění hlavně proto, že postihuje právě obličej.
1: Řekněte nám, s čím je možné tu růžovku zaměnit.
2: Těch takzvaných dermatitid neboli postižení kůže na obličeji je celá řada. Nejčastěji je možné ji zaměnit s akné, ale to postihuje hlavně mladší ročníky. Ta růžovka se objevuje spíše po 30. roce věku. Nicméně diagnózu by měl vždy stanovit odborný lékař, tedy dermatolog.
1: Jak moc růžovka lidem komplikuje život? Na co si musí dávat pozor?
2: Hodně nepříjemné je to postižení obličeje, protože obličeje je pro náš sociální život velmi důležitý i pro sebevědomí, takže mnohdy pro ty postižené je to vlastně psychický problém. Lidé s růžovkou mají problém, pokud se dostanou do horkého prostředí nebo ve chvíli, kdy se spotí. Problém můžou představovat také horké nápoje nebo horká jídla, která mohou ten stav zhoršovat. A pozor si, postižení musí dávat také na alkohol a pikantní jídla, jako je třeba slanina nebo nějaké odložilé sýry.
1: Co víme o příčinách této nemoci a kolik lidí u nás růžovku vlastně má?
2: Začnu tím množstvím. Postižený je zhruba každý 20. člověk, čili v České republice je to skoro 500 000 nemocných. Bohužel přesnou příčinu této nemoci neznáme, proto se lékaři soustředují na léčbu těch projevů a nikoli z příčiny.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Už se zjistilo, co spojuje lidi, kteří tou růžovkou trpí? Našli vědci nějaká pojítka?
2: Nějaká pojítka už lékaři našli, nicméně i zatím jich není mnoho. Víme, že existují určité dědičné předpoklady, to znamená, pokud rodiče mají růžovku, děti mají potom větší riziko jejího vzniku. Nicméně nebyl nalezen žádný gen, který by byl za růžovku zodpovědný. Některé studie ukazují, že lidé s růžovkou mají větší riziko i dalších onemocnění, například zažívacího traktu, jako je výskyt Helicobacteru pylori, který může způsobovat žaludeční vředy, nebo větší výskyt celiakie. Další spojení se ukázalo v případě postižení nervového systému, jako je Parkinsonova choroba nebo Alzheimer.
1: Na závěr už jenom krátce, jak se růžovka léčí?
2: Léku má dermatologie v tuhle chvíli celou řadu k dispozici. Některé projevy se léčí lokálně, to znamená, že se podávají určité mastičky, aplikují se přímo v místě postižení. Některé léky se užívají orálně, to znamená, že polikáte tabletky. Nicméně i při té léčbě je potřeba zohledňovat stav konkrétního pacienta a naopak lékaři jiných oborů, třeba kardiologové, musí být opatrní, protože ta léčba rozácej neboli růžovky může být komplikovaná užíváním léků na snižování krevního tlaku.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Jak jste na tom s cizími jazyky? Poslechněte si, jak na to jde při konverzaci Rudolf Dale mladší.
2: Jdu takhle například v Sofii po hlavní třídě. A najednou spatřím dívku, no, jako obláček. No přímo silonová kvalita. Srdce mi začalo takhle pracovat. Madame, a rychle vyhledám příhodný text ve slovníku. Vy asi nevíte, že jsem veselý chlap. Setřu z čela pot a úkosem vzhlédnu na dívku, co tomu říká. Vypadá trochu vytřeštěně. Rychle co si drmolí a podává mi z taštičky aspirin. Odmítám tablety pomocí slovníku. Děkuji, pravím. Obědval jsem již lososa. Kaviárem však nepohrdí. Později jsem si uvědomil, že o kaviáru jsem měl pomlčet. Dívce začalo nervózně cukat takhle pravé rameno. Potřebujete více C vitamínu. Překvapují plynule řečenou větou. Dívka strnula a pak zastavila asi 16letého mládence a rychle spolu něco hovořili. Mladík si dodal odvahy. Sprechen Sie Deutsch? Selbstverständlich. Nonchalantně se usmívám a vytahuji z kapsy německý konverzační slov. Ta dáma je však vaše manželka, nebo již zemřela. Pronáším s vážnou tváří. Mládenec se údivem postavil do pozoru a asi 6krát zmateně vyhrkl. Nein, prštejny. Snažím se ho nějak uklidnit. Nepláč, zítra ti koupím v zoo malou opičku. A hladím ho přátelsky potom. Po hlavě. Zamračil se a vytáhl z kapsy cigaretu. Nebo bys chtěl lachtana? Výhružně zabafal. Vytahuji raději maďarský konverzační slovníček. A konečně nalézám větu, sice ne vhodně stylizovanou, ale plně vyjadřující mé přání. A hlasitě pravím. Dám vašemu bratrovi na biograf a my půjdeme se klouzat do parku.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud nevíte, kam dnes vyrazit, pár tipů pro vás máme. Ve výstavní síni Městského muzea ve Zbyroze můžete navštívit expozici nazvanou Příběh dřevěných hraček. Výstava mapuje výrobu hraček ve Zbyroze i historii soustružených hraček v plzeňském regionu. Vernisáž výstavy se uskuteční v 17 hodin a výstava potrvá do 6. září. V Měšťanské besedě v Plzni se koná koncert skupiny Neres, se kterou zaspívá Lucia Šoralová a také kapely Neřeš. Akce začne v 8 hodin večer. Na zahradě gymnázia na Mikolajském náměstí v Plzni pokračuje tradiční výstava skalniček, květin a okrasných dřevin, kterou pořádá Alpinum klub Plzeň. Akce tady potrvá do 15. května. Technickou poradnu pro veřejnost připravila dnes od 9 do 12 hodin Městská knihovna v Ostrově. Poradí lidem, kteří mají problém s chytrým telefonem, notebookem nebo třeba potřebují nastavit určitou aplikaci. A Městská knihovna v Chodově nabízí přednášku o finanční bezpečnosti, a to s lektorem a specialistou na finanční gramotnost Tomášem Studničkou. Ten od 10 do 11 hodin zájemců vysvětlí, jak využívat moderní bankovnictví bez strachu.

0: 9 hodin 37 minut, s vámi je stále rádio vašeho kraje a teď míříme do Kralovice na severním Plzeňsku. Tam se rekonstruuje první budova v areálu bývalých kasáren. Nevyužívaný objekt bude sloužit jako nový dům dětí a mládeže Pohodáček, který dlouhodobě bojuje s nedostatkem prostoru v učebnách.
1: Máme tam 3 učebny a dole 1 cvičebnu. A v tom se strašně moc dětí musí vyměnit, strašně moc kroužků a už se tam ani nevejdeme.
2: Popisuje stávající prostory ředitelka domova dětí a mládeže Pohodáček Jitka Kásová.
1: Šatna znamená vchod do budovy. V jednu chvíli tam čekají rodiče, do toho se tam převlíkají děti a prochází tam další děti na další kroužky. Třeba čtvrtky a úterky, tak je tam třeba v jednu chvíli 50 lidí v jednom prostoru, což už bylo neúnosné.
2: 9 učeben, víc prostoru pro zaměstnance nebo bezbariérový přístup nabídne právě rekonstruovaný objekt v areálu bývalých kasáren, jak říká nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
3: Tady je těch nevyužitých budov více a my se snažíme, aby z takové trošku vyloučené lokality

0: budovami, tak by měl být taky využit nějaká parkovací místa, ale i taková odpočinková zóna, ale samozřejmě to bych na hodně dlouhou trať.
1: Současná stavba domova dětí a mládeže by měla být hotová 20. května. Provoz ale nezačne dřív než v novém školním roce. Z Kralovic Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
4: No, zřejmě slušte oddíl, no.
3: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve Žluticích na Karlovarsku začala stavba mostu přes řeku Střelu. V Karlovarském kraji se v prvním čtvrtletí ubytovalo přes 300 tisíc návštěvníků. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska budou v Bratislavě jednat o využívání umělé inteligence ve školství. Bude proměnlivá oblačnost a teploty do 9 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Žlutice na Karlovarsku začaly stavět nový most přes řeku Střelu do části Lomnice. Práce budou stát asi 16 milionů korun. Protože jde o vysokou částku, využije radnice možnosti dlouhodobého úvěru. Protože jde o jedinou příjezdovou cestu do Lomnice, můžou řidiči po dobu prací využívat provizorní přemostění, říká starostka Helena Plicová z uskupení Žlutice pro život.
2: Ten most už leta byl v havarijním stavu a musel se tedy udělat. Takže v současné době se zboural ten starý most, postavil se provizorní a až se postaví nový, tak se zase ten provizorní zbourá a budeme mít tady most nový.
0: V Karlovarském kraji se v prvním čtvrtletí roku ubytovalo více než 304 tisíc návštěvníků. To je o skoro 3% více než v loni. Jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu, přibylo zejména zahraničních návštěvníků. Z celkového počtu ubytovaných hostů v regionu tvořila zahraniční klientela bezmála 60%. Karlovarský kraj vyniká největším rozsahem lázeňských služeb. Díky tomu má průměrně delší dobu pobytu hostů. V prvním čtvrtletí to byly necelé 4 dny na návštěvníka. Cílem lázeňských měst je ale dobu pobytu prodlužovat. V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska i Rakouska na druhé vrcholné schůzce tzv. Slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách. Součástí summitu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Podle prezidenta Pavla bude jedním z témat umělá inteligence.
3: Speciálním tématem bude jednání o tom, jak umělá inteligence a nové technologie přispívají vzdělávání, jakým způsobem ovlivňují, ať už pozitivním nebo negativním, mladou generaci. A tak jako loni budeme mít i prezentace studentů ze všech tří zemí se svými inovativními projekty.
0: Za Česko studenti uvedou tři projekty. Jedním z nich jsou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitu kapely Lucie Chci zas v tobě spát nebo Medvídek zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Působil ve skupinách Marcias, Pražský výběr nebo Jazz Q a jako autor spolupracoval také s Anetou Langerovou, Danem Bártou nebo skupinou BSP.
1: Počasí.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy lehké bouřky. Nejvyšší teploty 6 až 9 stupňů Celsia. Vane čerstvý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 148. kilometru dálnice D6 ve směru na Cheb stojí pro poruchu odstavená dodávka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Také po 10. hodině je s vámi stále rádio vašeho kraje a v našem studiu už za chvilku přivítáme hosty. Dnes bude řeč o folkloru, dětech a mladých lidech, kteří se mu věnují, a to s nadšením a úspěchy v dětském souboru Mladinka z Plzně. Mladinka navíc letos slaví kulaté výročí, i o tom bude řeč už za chvilku. I nadále přejeme pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: 10 hodin a 11 minut v našem dopoledním vysílání teď budou následující minuty patřit dětskému folklornímu souboru Mladinka z Plzně. Našimi dnešními hosty jsou Jaroslava Kaplanová, vedoucí muziky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Martin Šefl, vedoucí souboru. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Dobrý den, ale předesílám, že už se dlouho známe, takže si budeme tykat. Téma našeho dnešního setkání je jasné. Mladinka v letošním roce slaví 40. výročí svého založení. Moc gratulujeme. Jak se tohle výročí odráží v letošní práci Mladinky? Jak se bude slavit? Co připravujete, Martine?
2: No, bude se slavit v pátek. Máme premiérový pořad.
0: Už tento pátek tedy?
2: Už tento pátek. Je teda úplně vyprodan, což nás vlastně překvapilo, ale těší nás to. No a jak budeme slavit? Budeme slavit novými tanečky, máme nové tanečky, máme nová hudební pásma. Tak snad diváky potěšíme.
0: Kolik má Mladinka aktuálně členů?
2: Tak na našem webu uvádíme číslo 70 zhruba. A ono to tak
1: asi to tak
2: i sedí.
0: No, ono vlastně. To není vlastně jenom Mladinka, ono je to ještě Mladinečka.
2: Máme dvě vlastně taneční skupiny, takový tě starší. A potom ta Mladinečka, to jsou malé děti, zhruba nějaký kolem 4-5 let.
0: Jak jim říkáte? Molekuly,
2: blechy.
0: Jak těžké to je v současné době nalákat děti a natchnout je pro folklor, pro lidovou muziku?
1: No, s muzikantama je to trošku těžší, protože ty přichází do souboru vlastně později, jako ve vyšším věku, protože nejdřív musí trošku ovládnout ten nástroj, aby potom vlastně mohli teda hrát v té muzice. No a sehnat děti v okolo těch, já nevím, 10 let, kdy tak přicházejí, který mají čas v pondělí v 5 hodin odpoledne, je dost jako obtížné. Jo, ale zatím teda musím zaklepat, že se nám to vždycky podařilo a vždycky máme v muzice tak kolem 10 muzikantů.
0: Tanečníci, tam není takový problém.
2: Tam je problém v tom jenom, že když máte šikovný děti, tak oni jsou většinou šikovný na všechno, takže krom toho tancování musí obsloužit ještě vlastně takový ty sporty a pak ještě nějaký, když jsou ještě úplně extrémně šikovný, tak ještě i umělecké aktivity nějaké a všechno, samozřejmě je to podobný čas, takže potom jako bojujeme s tím, že jako samozřejmě všechny ty kroužky, včetně nás, by chtěli, aby ty děti chodily na všechny ty zkoušky pravidelně, což vlastně oni ty šikovní děti musí kloubit jako dohromady. Tak
0: trošku škola taky ještě tak jako bokem.
2: Škola, ano, na tom posledním místě.
0: Ne, tak to nebudeme říkat. Ne.
2: A ty šikovní děti jsou většinou šikovní ve škole, takže.
0: Přemýšlím, že tam ale hlavně podle mého názoru musí být skvělá parta, která prostě musí ty děti bavit, že to není jenom o tancování, ale no, asi o té partě.
1: No to samozřejmě.
0: Máte takovou zkušenost. Možná, že lákadlem bude také viděna přechodu do dospělého souboru Mladina. Je to inspirace pro tanečníky, mladinečky a mladinky?
2: Je a byla vždycky. Zase samozřejmě ten skok, ten krok, jako zase o krok výš. Už je teďka čeká vlastně po prázdninách, takže už jako trošku se i zapojujou do toho tancování, toho dospělého souboru. A samozřejmě, že už se tam asi, já doufám, že se tam těší všichni. A povedlo se nám, že snad jako celá ta parta vypadá, že by tam mohla začít od té nové sezóny vlastně chodit jako komplet, což je vždycky takové jako pro nás jako dobrý pocit, že jsme vychovali
0: další generaci
2: a vlastně postoupili všichni, že se to nerozpadne, ta parta. Tak.
0: Tak on ostatně je to taková velká rodina, Mladina, Mladinečka, řada dětí z Mladiny, respektive členů Mladiny, už tančí v Mladince a Mladinečce, tak se to neustále takto opakuje.
2: Je to tak, když nejsou členové zvenku, tak si je musíme doplnit sami.
0: Ale pojďme připomenout, co je vlastně posláním Mladinky, čemu se věnujete obecně.
1: No, věnujeme se písničkám a tancům z jihozápadních Čech, jako takže Chocko, Plzeňsko, jižní Čechy, který taky milujeme, tak to je vlastně asi náš jako hlavní záběr, co se regionu týče.
0: Tak abychom si udělali představu, tak tady máme také jednu hudební ukázku, bude to písnička Alou muzikanti z CDčka Či jsou to muzikanti z roku 2008. Alou!

0: dnešním dopolední vysílání nám společnost dělá dětský folklorní soubor Mladinka z Plzně. Našimi hosty jsou Jaroslava Kaplanová a Martin Šefl. Povídáme si o tom, že Mladinka v letošním roce slaví 40. výročí. 40 let v životě dětského folklorního souboru, to už je dost. To už jste asi stihli hodně vystoupení, hodně úspěchu, pochlubte se. Jaké tak ty úspěchy jsou pro vás asi nejdůležitější z pohledu vedoucích?
1: Tak z pohledu vedoucích asi je vždycky příjemný, když nás někam pozvou. Určitě to je i třeba účast na nějakých kolech přehlídky těch dětských folklorních souborů, které jsou ty hlavní, jsou potom v Kroměříži v Jihlavě. V roce 2024 jsme byli oceněni cenou Hejtmana Plzeňského kraje a od toho roku tedy jsme perla Plzeňského kraje, tak na tu perlu jsme hrdí. A pak samozřejmě ty úspěchy se měří asi tím, když se vás někdo pozve na nějaký festival nebo na nějaké vystoupení.
0: A zvou si vás, to můžu potvrdit, protože vás sledují.
1: A zvou si nás, takže.
0: Ale zvou si vás i do zahraničí, tak pochlubte se, kde tak už Mladinka vystupovala.
1: Tak Mladinka, když to vemu tady z těch bližších zemí, tak je to Německo, Německo, Maďarsko, Slovensko, a když se koukneme třeba i přes moře, tak jsme byli v Americe, v Turecku, v Srbsku, ale to s nás, když všecko dobře dopadne, bude letický benzín a všecko, tak nás čeká cesta do Tajvanu na začátku prázdnin, tak tam bychom měli.
0: No panečku, tak to je daleká, to by byla asi nejdelší cesta zatím.
2: To určitě.
0: Historie Mladinky.
2: Myslím, že určitě.
0: No když se řekne Mladinka, tak určitě je to kamarádství nejenom na těch zkouškách, na jevišti, v zákulisí, ale asi je to parta, která se schází i jinak. Pořádáte i nějaké výlety, oslavy, tak si to představuju.
2: Určitě pořádáme, většinou když máme tady nějaký hostující soubor, tak uděláme táborák a celou vlastně jakoby zábavu takovou lidovou. No, různý výlety taky jsme dělali v minulosti.
0: Kamarádíte se soubory z Moravy často? Zvete si
2: ano,
0: sem
2: ano,
0: na oplátku,
2: ano, to máme rádi, tam taky rádi jezdíme a oni doufám i sem rádi
1: děláme
2: jezdí.
1: Děláme takový výměný pobyt, že vždycky jeden víkend jedeme my k ním a pak si je pozveme zase sem.
0: A děti spí v rodinách?
1: Děti spí v rodinách, čili máme to také intenzivní. Zavedený, takže je to intenzivní víkend vždycky, jak pro děti, tak zejména i pro rodiče. Teda.
2: Ano.
0: Mně se líbí, že děti a mladé lidi, protože tam máte i teenagery, to je mimochodem speciální asi skupina, vidíte, na vedení.
1: Velmi speciální skupina.
2: No, to určitě.
0: Tak se mi líbí, že je vedete i ke vztahu ke krojům, protože viděla jsem třeba i fotky, jak na nějakém soustředění děvčata si připravují třásní šátky, ano. Takže i na tohle dbáte, aby měli vztah i ke krojům?
2: No to se snažíme samozřejmě.
1: Snažíme se, jak moc je to potom baví, to už jako úplně nevíme, ale doufáme jako v ten okamžik, kdy se to děje, tak to vypadá vždycky, že je to pro ně zajímavý. Tak. Jo. Jestli se to pak přenesou i domů, tak to už nevidíme.
0: Já možná tuším, ale zeptám se, jaké to vlastně v současné době je sehnat látku na kroje a někoho, kdo to dokáže dobře ušít. Jaké zkušenosti s tímhle má Mladinka?
1: No. Tak to nevím, jestli jsme tady zrovna my dva asi, správně. To by byl asi dotaz
0: na příště.
1: Ano, tak to máme asi na příště.
2: Ta většinou zatím stojí, že to všecko vlastně někde sežené. A
0: tak ono v dětském souboru asi se pořád něco přešívá a mění, protože tam pořád někdo vyrůstá z něčeho.
2: To samozřejmě, ty kroje se mění tak minimálně jednou za rok, někdy i víckrát podle toho, v jakým věkovým rozmezí zrovna ty děti máme, jak rychle rostou, a dost u toho upravují samotní rodiče. Protože když má dívčina prostě větší šněrovačku, tak maminka musí doma vzít jehlu nit nebo stroj a musí to zabrat a udělat tak, aby to sedělo. To vlastně jinak ani nejde.
0: Tak to jsou kroje a my se vrátíme zpátky k muzice. Máme tady další ukázku, tentokrát to bude ze staršího dcerička, tedy trochu historické. Písnička Prodal sedlák koně a něco si po ní povíme zase za chvilku.

0: Tak ještě jednou nám zahrála Mladinka z Plzně. Našimi dnešními hosty jsou Jaroslava Kaplanová a Martin Šefl. A když se vrátím ještě k té nahrávce, říkali jsme, že to byla už starší nahrávka z roku, vy to budete
1: 2001.
0: Vidět přesně, 2001. Hudební režie Jaroslav Krček.
1: Ano.
0: Tak to je pro Mladinu, Mladinku i pro Jaroslavu Kaplanovou důležité jméno, osobnost, je to tak?
1: Ano, ano, je to můj tatínek. Takže my jsme si ho vlastně, my jsme natočili s Mladinkou 3 CDčka už celkem a vlastně vždycky jsme si ho pozvali jako režiséra, protože jednak se prostě folkloru a lidové písni věnuje celý život a je moc milý za režisérským pultem a vždycky umí vlastně, nebo umí vyčuchat. Může ty muzikanty dovést, aby ten výsledek vlastně byl co nejlepší a aby bylo všecko na pohodu.
0: I pro nás jsme rádi, že právě tahle nahrávka zazněla. Bavíme se dnes o Mladince, už jsme naznačili, že tento pátek proběhne program velký k vašemu výročí, ale že už je vyprodáno. Tak pojďme pozvat někam jinam, kde ještě můžeme Mladinku v letošním roce vidět.
2: Tak určitě uvidíme na Mezinárodním folklorním festivalu v Plzni, kde máme v sobotu od 11 hodin svůj hodinový pořad. Ale nebude jenom náš, bude tam ještě jeden 40-letý soubor, který jsme potkali v Srbsku na festivalu a dali jsme se tak nějak dohromady, už jsme u nich byli a oni teďka teda přijedou k nám a je to soubor Borinka z Nitry.
0: Takže Borinka z Nitry společně s Mladinkou vystoupí 13. června od 11 hodin u Branky. Možná rovnou dodáme, že společně vystoupíte pak ještě i v neděli.
1: Ano, ano, ano, v neděli na dětském pořadu od 11 hodin, hned asi v úvodu.
0: Je to tak, 14. června, dětský pořad u Branky v rámci Mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň. Tak moc děkujeme za tu pozvánku. Ještě něco, co byste třeba chtěli tímto prostřednictvím po rozhlasových vlnách poslat vaším členům, současným, bývalým?
2: Já bych možná jenom popřál Mladince ještě ano. pár let, aby ano. to takhle fungovalo.
1: Taky.
2: Ať už u toho budeme, nebo nebudeme, to uvidíme. 40
1: a ať
2: let
1: se jim
2: už je
1: to
2: dost.
1: V pátek povede, to výročí.
2: To hlavně, to
1: ať
2: hlavně.
1: Jsou všichni zdraví do té doby.
0: Tak my se připojíme k tomu přání, moc vám držíme palce, ať všechno klapne, zdravíme všechny členy po rozhlasových vlnách, ať je Mladinka 40. výročí a budeme se těšit zase někdy na viděnou a naslyšenou.
2: Děkujeme.
0: Mějte se na naslyšenou.

0: Helena Vondráčková dospívala a teď na trochu jiné téma. V Karlových Varech Dvorech se v začátku týdne sešli členové prvosledových policejních hlídek. Pod dohledem zkušených zdravotníků si procvičili ošetřování lidí v terénu při mimořádných situacích. Při dopravních nehodách, požárech nebo v místech, která ohrožuje ozbrojený útočník.
1: Dýchá, cítím, slyším, vidím, hrudník se zvedá symetricky.
2: V rozměrné hale stojí 20 policistů v plném vybavení a pozorně sledují výklad školitele, který jim popisuje, jak rychle zajistit prohlídku zraněného člověka v terénu.
1: Bez krve, bez zranění.
2: Z části policistů se následně stávají ošetřující, z jejich kolegů figuranti. Nácvik zdravotnických úkonů probíhá velmi rychle.
3: Tak jedná se o prolongační cvičení, tedy znovu zopakování dovedností v rámci poskytování první pomoci společně se záchrannou službou.
2: Vysvětluje velitel policejního týmu, je maskovaný a jako člen prvosledové hlídky v rámci utajení své jméno neprozrazuje.
3: Tenhle ten výcvik se skládá ze dvou částí. První část je dopolední, kdy se dozví teoretické zopakování ani svých znalostí.

0: co je zdaným materiálem.
1: Na praktický výcvik policistů dohlíží školitel záchranář David Urda. Aktuální situace simuluje ošetření postřeleného člověka.
2: Teď tady policisté zasahují u pacienta, který utrpěl střelné poranění dolní končetiny, adekvátně zastaví krvácení a vyřeší neprůchodnost dýchacích cest.
3: Když to takhle pravidelně cvičíme, tak si myslím, že člověk přepne do takového automatického režimu a funguje. No.
1: Navazuje na slova instruktora jeden z účastníků školení policista Dominik Sedláček. Školitele záchranáře na tyto akce od loňska poskytuje Krajská zdravotní záchranná služba, říká její mluvčí Simona Kratochvílová.
4: Tímto školením jsme začali v loňském roce, kdy jsme měli 5 termínů a bylo proškoleno dohromady 66 policistů. V letošním roce máme naplánováno 7 termínů. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat v budoucnu.
1: Prvosledová hlídka policie zasahovala také u víkendové nehody dodávky na Chebsku, při které se zranilo 5 lidí. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 48 minut. Znáte plzeňskou boleveckou rybniční soustavu? Každému se asi jako první vybaví velký bolevecký rybník. Ovšem pozor, do soustavy patří celkem 10 rybníků a velký bolevecký je z nich, řekněme, nejatraktivnější. Bolevecká rybniční soustava vznikla v 15. století a mezi její rybníky patří také rybníky s pohádkovými názvy, jako Rozkopaný nebo Vidymáček. Detaily o těchto dvou rybnících zjišťovala kolegyně Anděla Blašková.
1: Rybníky Rozkopaný a Vidymáček leží v údolí Merán, jsou na jednom z přítoků Boleveckého potoka. Vidymáček má rozlohu 0,8 hektaru a Rozkopaný je o polovinu menší, čili má 0,4 hektaru. Rybníky několikrát vznikly a zase zanikly. Pohnutou historii má hlavně rybník Vidymáček, jak přibližuje ze zprávy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.
2: Vidymáček byl vybudován v té původní gotické rybniční soustavě, ale později zanikl, protože jeho voda obsahovala příliš rašeliny, byla teda kyselá a to se kaprům nelíbilo.
1: Vidymáček zanikl před koncem 17. století. Obnovení se dočkal o mnoho let později.
2: Před druhou světovou válkou byl nájemcem boleveckých rybníků panem Mráčkem obnoven. Byl tu znovu pokus chovat zde ryby. Moc dobře to nedopadlo, proto opět zanikl.
1: Nejspíše v roce 1952 byly smrky, kterými byl Vidymáček zarostlý, pokáceny.
2: V souvislosti se založením Arboreta Sofronka jeho zakladatel Karel Kaňák našel pro myšlenku znovu obnovení tohoto rybníka spolu s rybníkem Rozkopan i porybného. A protože na vybudování toho rybníka nebyly peníze, tak se do té práce pustil spolu se svým synem, který později dlouhou dobu na Sofronce pracoval, a s partou skautů kolem něj ten rybník vybudovali holýma rukama.
1: Do historie rybníka se zapsal také rok 1965, kdy hráz rybníka provalila velká průtrž.
2: Ono během 3 hodin napršelo asi 140 mm srážek a oni tu práci museli spolu s opravou hráze dělat znova.
1: Přibližuje Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně historii rybníku Vidymáček. V současné době je rybník Vidymáček i rybník Rozkopaný takovou oázou v arboretu Sofronka, kterou využívá jak lesní zvěř, tak i ptáci. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: O všechno vybavení přišla záchranná a odchytová stanice zvířat v Dalovicích u Karlových Varů. Opět ji vykradli. V Sokolovské základní škole Křižíkova město zrekonstruuje odbornou učebnu. Dnes bude proměnlivá oblačnost a teploty do 9 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Záchranou a odchytovou stanici zvířat v Dalovicích u Karlových Varů opět vykradli zloději, a to i přes zabezpečovací zařízení, které vyřadili z provozu. Zloději vzali všechno vybavení, které služba potřebuje k práci. Škoda přesáhla 100 000 korun, potvrdil vedoucí stanice Petr Prokeš.
3: My v těch měsících budeme provádět školení strážníků a na tyhle případy tady bylo vlastně vyskládáno de facto všechno, co k téhle práci potřebujeme, a to všechno nám zmizelo. Byly tady sady narkotizačních střel, byla tady čtečka mikročipů, odchytový rukavice. Opravdu ta škoda není malá. No.
1: Případ řeší policie. Město Sokolov připravuje v základních školách další sérii oprav a rekonstrukcí školních učeben a zázemí pro pedagogy. Hlavní část stavebních prací se odehraje v průběhu letních prázdnin. Mezi největší projekty letošního roku bude patřit celková rekonstrukce učebny fyziky a chemie v areálu základní školy v Křižíkově ulici. Podle Lenky Benešové z odboru rozvoje města projekt podpořila dotace integrovaného regionálního operačního programu.
4: V základní škole Křižíkova dojde o prázdninách k rekonstrukci učebny fyziky a chemie. Tento projekt je podpořen z dotace ve výši 90%. V té učebně dojde vlastně k obnovení vybavení nábytkem i těch učebních pomůcek, nového IT vybavení, a dojde ke stavebním úpravám celé té učebny, včetně kabinetu.
1: Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, říká biochemik Jiří Danihlík.
5: V letošním roce jsme zaznamenali extrémní úhyny hlavně na Jesenicku, kde ty úhyny se přiblížily i 50%. Podobnou situaci vidíme třeba i na Karlovarsku, v některých částech jižní Moravy. V tom loňském roce tam šlo hlavně o varoázu. Tady si tím zatím nejsme úplně jistí, takže ponoříme se trošku hlouběji do dat a provedeme i detailnější analýzu.
1: Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace přidají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. 3 nakažení lidé během cesty zemřeli. Zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují.
2: Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost. Nejvyšší teploty 6 až 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu je z důvodu práce na inženýrských sítích uzavřena ulice Palackého.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 11 hodin a 4 minuty začíná další hodinka, kdy vám společnost dělá rádio vašeho kraje. Také to u vás někdy vypadá jako po nájezdu lichožroutů, tedy že záhadně mizí jednotlivé ponožky. V dnešních babských radách vám ukážeme, že i ponožka, ke které už neexistuje druhá do páru, ještě může být užitečná. Připravený je také jazykový koutek a věnovat se budeme třeba i tématu odzimování zahradních jezírek. Pěkné dopoledne.
2: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Jazykový koutek.
1: S odborníkem na češtinu si teď bude povídat Stanislav Jurík.
2: Jsou situace, ve kterých potřebujeme užít slova s velkým emocionálním nábojem, příznakem. Takových slov v češtině nemáme nedostatek a neškodí, když si v jazykovém koutku některá představíme. Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český pro dnešek vybral módní slovo nabušený, které prý velký emocionální náboj nese. Tak jak to s tím slovem je? Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Přídavné jméno nabušený asi není potřeba dlouze představovat, posluchači ho asi budou znát. Dalo by se říct, že jde o slovo takzvaně módní, patří také do skupiny slov, která odborně nazýváme expresivními, to znamená, že nesou silný citový příznak, vyjadřují silný emocionální postoj mluvčího k tomu, o čem hovoří. Když půjdete na koncert své oblíbené hudební skupiny a řeknete o něm, že jejich vystoupení bylo nabušené, je jasné, že bylo plné těch nejlepších skladeb a efektů, byly zahrané naprosto strhujícím způsobem a vůbec celkově šlo o mimořádný hudební zážitek.
2: Zní to opravdu úderně. Kde všude se takové slovo dá použít?
3: Asi je patrné, že to není neutrální spisovné slovo a hodí se jen do uvolněnější komunikace, do kontextu, kde se zvýšená míra emocionality a exprese očekává. Typické je to například pro sportovní kontexty. Ve sportovních rubrikách prestižnějších médií se můžeme dočíst, že na mistrovství světa neexistuje větší zápas než proti nabušené Kanadě, nebo že sebevědomým a silou nabušený Liberec hrál od začátku aktivně, o tituly se utká 6 dvojic nabušených boxerů a podobně. Tady bychom význam slova nabušený mohli postihnout asi jako soucí ve vrcholné formě nebo kondici nebo ve stádiu nejvyšší připravenosti.
2: Tak do sportu to asi opravdu patří.
3: Ano, tady to asi nepůsobí nepatřičně, dokonce bych řekl, že ani ne nekultivovaně. Zároveň tím poukazujeme na další oblast, kde se slovo nabušený dá použít. Kulturou a sportem ale nekončíme. Dalším odvětvím, kde se uplatňuje, je technika. Můžete si pořídit třeba nejnovější nabušený smartphone, počítač s nabušenými funkcemi pro tichý chod, nebo nové auto s nabušeným motorem. Tady se evidentně chce říct, že daná věc disponuje nejlepší, nejvýkonnější, nejsilnější možnou technickou výbavou.
2: Napadá mě, jestli to není nějaká podobnost s tím, když se řekne třeba, že je něco nabitého novými funkcemi.
3: Je to tak, jsou to významově prakticky stejná vyjádření. Nový telefon může být skvělými funkcemi nabitý i nabušený. Obojí vychází z obrazné představy, že je něco někam silou natlučeno nebo napěchováno, nacpáno. Tento význam mají slovesa nabít a nabušit společný. Ještě bych pro zajímavost poukázal na to, že když se řekne, že je něco nabitého novými funkcemi, je myslím ten emocionální náboj o něco slabší, než když použijeme nabušený novými funkcemi.
2: Nevím, jestli dnešní jazykový koutek byl nabušený, necháme to na posluchačích. V každém případě tohle slovo jsme dnes probrali s Martinem Proškem z Ústavu pro jazyk český. Děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: technických památek.
1: V Šindelové na Sokolovsku najdete jednu z posledních unikátně dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Kamenný kolos poskládaný z cihel a žulových kvádrů byl součástí železářského komplexu, který se před 10 lety rozhodl zachránit Jiří Hrůza. Založil spolek za zachování hutě v Šindelové a rozpadající se zdi zarostlé stromy se mu podařilo proměnit na místo, které opět připomíná 200 let starou fabriku.
2: Postavil i hrabě Nostic, který v té době tady působil, a je to v pořadí již třetí pec. Ty dvě byly původně zbourány a byla tady postavena tato pec. Je to dřevouhelná pec, to znamená, že se topilo dřevem, dřevěným uhlím, které se zpracovalo tady zhruba 2 kilometry odsud. Takže půjdeme směrem dolů před huť. Samozřejmě, že jsme museli všechno s památkářema konzultovat a po těch 5 letech, protože v roce 15 jsme začali zachraňovat a v roce 20 jsme to uvedli oficiálně pro veřejnost, takže veřejnost už mohla vstoupit do těchto prostor.
3: Když se díváme na tu stavbu, takhle určitě nevypadala.
2: No to určitě takhle nevypadala.
3: Byly tu zbytky zdiva?
2: Byly zbytky zdiva. To, co vidíte za střešení, to tady vůbec nebylo. To bylo zarostlý, stromy, keře a tak dále. Takže to se muselo všechno zprojektovat. Projektant zkreslil, památkáři odsouhlasili, stavební úřad vydal stavební povolení, no a pustili jsme se do práce. Takže přicházíme před samotnou pec, kde byl vlastně odpich, to znamená surový železo se zde odlivalo. Tady to není jenom samotná pec, ale tady v okolí té pece byla válcovna. Válcovna tenkýho konzervárnického plechu a bylo tady zaměstnáno 950 lidí. Takže to byl takový kolos.
3: Říká předseda spolku za záchranu pece v Šindelové Jiří Hrůza. S průvodcem Rudolfem Kovaříkem stojíme v prostorách bývalé měřírny. Co se tu dělo?
4: Tak tady v těchto těch místech vlastně docházelo k tomu, že když se ten proces celý té vysoké pece, která měla obsah 50 krychlových metrů, bylo to 75 tun materiálu, který se do toho vsázel, po 23 hodinách dosáhla teplota vlastně 1575 stupňů, tak první bylo se zbavit strusky. A to je vlastně právě tenhle místě, u kterého vlastně stojíme za těma mřížema, aby nám do toho ty návštěvníci nechodili, protože je tam možnost pořád ještě odebírání nějakého materiálu. A tadyhle tímhle s tím vlastně se odpouštěla nejdřív ta struska, která plavala vlastně na tom celém procesu. Získali z toho vlastně těch černých cihel, kterými nahoře vidíme, zhruba 60 až 80 z té jedné vsázky. Dá se říct, že provoz vlastně, co se týče té výroby, šel pořád nahoru. Zlepšilo to i tu technologii dovoz toho kamenného hnědého uhlí ze Sokolova. Ta produkce se ještě zvětšila a skutečně tady se vyráběl ten tenký pocínovaný a později pozinkovaný plech, takže vlastně, když to řeknu správně, všechny konzervy, které se v Rakousku-Uhorsku vyrobily od roku 1850 do roku 1918, tak jsou ze Šindelové.
3: Vysoká pec v Šindelové je přístupná celoročně a v rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci dostanou až na vyhlídku, kde skrz prosklenou podlahu uvidí v hloubce 13 metrů i prostor, kde se zakládala původní pec. Ze Šindelové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: máme 12. května, jaro v plném proudu a čas třeba i oživit zahradní jezírko. Kojkapři vyžadují kvalitní krmivo, čistou vodu, dostatek pohybu, správné vzduchování a v neposlední řadě jim musíte věnovat lásku. Tak to aspoň vidí Libor Hrubý z Dobřan, který se chovu kojkaprů věnuje už skoro 20 let. Soňa Weizenbacherová ho zastihla při čištění zahradního jezírka trvale osázeného rybami. Nejprve ji ale zavedl do garáže, kde ve vodě o stabilní teplotě 18 až 20 stupňů zimuje své nejlepší kousky.
1: Tady jsou ryby, které zimují celou zimu v teplé vodě a jsou to ryby určené na výstavu, nebo z těch několika, co tady plavou, vybíráme vždy na výstavu podle kondice, v jaké momentálně formě jsou ty ryby.
2: Jsou to ryby různých barev, to se liší druh od druhu?
1: Ano, rozdělujeme ryby podle druhů. Máme tady ryby šupinatý, to se v Japonsku nazývá wagoi, a lisí dojcu.
2: Kolika let se tyhle ryby dožívají? Protože některé jsou maličké, některé jsou pořádné, to určitě je, já nevím, 10-15 kilo?
1: Ryby tady máme vlastně od půlročních ryb až po nejstarší rybě je tady 12 let. Nedokážeme to úplně přesně určit, na to to děláme relativně krátkou dobu, ale ryby se dožívají řádově v našich pásmech, by se měly dožít mezi 40 a 70 lety. Nejstarší chovaná ryba v Japonsku se dožila vlastně 226 let a má v Japonsku i památník.
2: Tak to už je potom opravdu koníček na celý život, případně na několik generací.
1: Tam musíme i přemýšlet, že to převezmou naše vnoučata po nás.
2: Pojďme se podívat ještě k jezírku venku.

0: Ono to dost dobře ani nejde, protože si musíme uvědomit, že paraziti i bakterie žijí na těch rybách. A jestliže bychom ryby dali do jiného prostředí, než je samotné jezírko, tak dojde k tomu, že jezírko sice a vodu v něm vydezinfikujeme, zbavíme bakterií parazitů, ale tím, že tam ryby vrátíme zpátky, tak je tam znovu nasadíme.
1: Vedle vyčištění vody, co teď po zimě ty ryby potřebují?
0: Teď hlavně potřebují krmení, který je dostane prostě do kondice, kde bude hodně vitaminů a bude to lehce stravitelný. Musíme si uvědomit to, že ryba nemá žaludek, ale má je pouze střeva. Proto bych volil krmení s vysokým obsahem vitaminů, hlavně C, a snažil bych se, aby to bylo dobře stravitelný pro ty ryby, aby tam nebylo moc masových mouček.
2: A ještě dodejme, že jarní krmení kojkaprů a jezírkových ryb by mělo být postupné a přizpůsobené aktuálním teplotním podmínkám. Při teplotách vody pod 12 stupňů mají ryby zpomalený metabolismus a potravu tráví obtížněji, vzkazuje chovatel kojkaprů Libor Hrubý.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: do 12. hodiny teď už jenom Jaromír Nohavica. Krásné poledne přeje Michaela Vondráčková. Za chvilku už písničky pro vás.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech školili zdravotníci policisty z prvosledových hlídek. Plzeň začala upravovat sady 35. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla, přibylo i volných pracovních míst. Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty do 9 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Policisté z prvosledových hlídek nacvičovali v Karlových Varech ošetřování pacientů při mimořádných zásazích. Program pod dohledem zdravotníků simuloval práci v terénu, kdy jsou policisté u dopravních nehod nebo při střeleckém přepadení jako první, ještě před příjezdem hasičů nebo lékařů. Jednodenní nácvik navazuje na loňskou sérii seminářů, kterou absolvovali desítky policistů, říká mluvčí zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová.
2: Tímto školením jsme začali v loňském roce, kdy jsme měli 5 termínů a bylo proškoleno dohromady 66 policistů. V letošním roce máme naplánováno 7 termínů. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat v budoucnu.
0: V Plzni začala revitalizace jižní části sadu 35. Má oživit prostranství mezi ulicemi Palackého, sady 35. a Palackého náměstím. V místě bude více zeleně, říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z Hnutí STAN.
3: Sady se sice jmenují sady, ale oni zdaleka sadem nejsou. Zeleň zde hlavně v tom centrálním prostoru byla výrazně potlačovaná. Teď kolem parkoviště, kolem zastávek veřejné dopravy vznikne takový nový prostor ve tvaru půl měsíce. Bude celý osázený stromy, ale i trvalkovými záhony.
0: Práce mají trvat do srpna. Automobilovou dopravu neomezí. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO dohodl na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude, řekl to před odletem na samity Slavkovského formátu a Bukurečtské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil, pokračuje Pavel.
4: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
0: Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel dnes zopakoval, že respektuje snahu vlády mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Podle něj souvisí s podezřením sfalšování zdravotních posudků. Web píše taky o tom, že mezi zadrženými je jeden z primářů nemocnice. Sport. V předběžné širší nominaci české reprezentace na fotbalové mistrovství světa jsou i slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Oba přitom v sobotním ligovém derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo, dostali červené karty a klub je následně vyloučil z A-týmu za opakované prohřešky. V české nominaci pro světový šampionát je zatím 54 hráčů. Do Spojených států, Kanady a Mexika jich poletí 26. Počasí. Dnes bude oblačnost proměnlivá. Na většině území se mohou objevit četné přehánky. Výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nad 800 metrů budou srážky sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 9 stupňů. Na horách 1 až 4 stupně Celsia. Vane čerstvý západní vítr místy s nárazy kolem 55 km v hodině, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 222 u Karlových Varů se srazila dvě osobní auta a částečně brání v průjezdu. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Naladěni jste na vlně Českého rozhlasu Karlovy Vary. Právě teď jste slyšeli polední zprávy s Lukášem Staňkem. Úterní program teď oživí váš program hudbou, a to především písničkami na vaše přání, které vám plníme pravidelně v tomto čase na telefonní lince 221 55 37 37 nebo také formou e-mailu, a ten je studio.vary@rozhlas.cz. Připomínám stránky vary.rozhlas.cz, tam najdete veškeré informace, kontakty na nás. Já připomínám, že dnes je 12. května, svátek má Pankrác, tak nositelům přejeme vše nejlepší, vám všem oslavencům a samozřejmě vám všem, co nás právě teď posloucháte, krásný den. Teď už vám hraje skupina Žalmana Spol svůj hit Barevný šál. No dnes už je takové počasí na šálu, tak i nějakou tu bundu, tak se pojďte zahřát alespoň nějakou hezkou písničkou, nejen tedy oděvem. S vámi je Zlata Kinská, těším se na vás, volejte, pište, přejte si.

0: Posloucháte Vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, právě teď vám hrajeme na vaše přání, tak stačí zavolat do studia, linka je volná pro vás připravená 221 55 37 37, můžete také i psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Písnička, která vám teď hraje, tak tu naspíval Pavel Bobek, jmenuje se Dík, že smím pár přátel mít. My děkujeme, že jste s námi, naši milí posluchači, a že určitě mezi vámi je spoustu přátel, které máme. Tak volejte a my vám rádi splníme vaše přání.
1: Vždyť

A jdeme plnit první písemné přání. Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v redakci. Prosím o zahrání málo hrané písničky od Honzy Nedvěda. Tak jsem to tu miloval. Děkuji moc, Jarka, a přeji hezký den. Zdravíme do Chodova, krásný den.

0: Linku do studia dnes vytočil Zdeněk Schebu. Hezký den, vítejte.
1: Vítám taky. Moment, já slyším rádio trochu.
0: Tak aspoň naši posluchači vidí a slyší, jak to vypadá, když si necháte puštěná rádia. Tak Zdendo, pojďme na to.
1: Tak.
0: Komu budeme hrát? Ano, můžete mluvit, povídejte, je to vaše.
1: Přítelkyní, mojí lásce, kterou mám strašně rád. Týden tam volám, abych ji nechal zahrát.
0: A konečně jste se dovolal, to je dobře.
1: Konečně. A je ze svýho telefonu, ale ze jího.
0: Tak jo, tak hrajeme. Marek jo, Ztracený, děkuju. Moje milá, pro vaši milou. Mějte se krásně. Naslyšenou, hezký den.
1: Děkuju.

sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary jsem už ve spojení s naším dalším posluchačem. Byla to trošku rychlovka, tak doufám, že se trefím do písničky. Hezký den, Stando.
1: Hezký den, vám taky přeju. Zdravím posluchače a chtěl bych sem prostřednictvím vašeho rozhlasu poděkovat všem těm, kteří mi posílali nádhernou muziku k mýmu svátku 7. května. Takže ty, co to byli, ještě jednou hrozně moc jim děkuju a posílám jim nádhernou písničku od Karla Černocha. Je to zpěvák, který se mi hrozně moc líbí a mohl by se klidně hrát víc. Takže moc děkuji a je to i pro vás. Paní Zlatko, mějte se krásně a zase někdy. Díky moc, naslyšenou.
0: Za málo, Staňko. Je to písnička, která nese krásný název. Docela obyčejná píseň a věřím, že udělá neobyčejnou radost. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

To bylo na přání Standy z Dolců. Ještě jednou zdravíme do Přešticka z Karlovarska a jdeme plnit písemné přání. Hezký den. Dnes vám dám na výběr z písní umělců, o nichž teď běží filmy v kinech. Michael Jackson, Billie Jean nebo Billie Eilish. Tak já jsem vybrala Michaela Jacksona. Zdravíme Silvu do Prahy. Připravený je tedy Billie Jean. A vy si přejte 221 55 37 37 anebo pište na e-mail studio.varizavináč.rozhlas.cz a nemusí to být zrovna interpreti, co běží v kinech. Může to být cokoliv, třeba i z vaší minulosti, něco, co vás spojilo třeba s první vaší láskou.

Tak píseň Billie Jean právě teď dohrála v podání Michaela Jacksona. Byl to single vydaný 2. ledna roku 1983. Teď půjdeme asi do podobných let. Dobrý den, paní Zlato, prosím o nějakou krásnou písničku od Ivety Bartošové a Michala Penka. Výběr nechám na vás a bylo by to pro všechny naše posluchače a vás do rádia. S pozdravem, Aleš z Běštína. Aleši, samozřejmě i pro vás je tady Zpívej. Já doufám, že si budete zpívat s námi.

Zpívej, zpíval Michal Penk a Iveta Bartošová v hitu, který se právě jmenoval Zpívej. A doufám, že si zpíval minimálně Aleš Zbyština s námi. I vy si můžete zpívat a broukat tu vaši oblíbenou, no stačí si o ní napsat nebo zavolat na číslo 221 55 37 37. Teď budu plnit další písemné přání. Dobrý den, zdravím do Rádia Karlovy Vary, do Českého rozhlasu. Už jsem dlouho nepsala a neposílala písničku. A dnes to bude pro moji kámošku Páju se vzkazem. Pájo, zdravím tě do práce, do Porcelánky Lesov a jen tak pro radosti posílám písničku od Freddieho Mercuryho a skupiny Queen. Moc děkuji a přeji krásný den všem. Káťa z Karlových Varů. Káťo, písnička je připravená, už vám hraje skupina Queen a úžasný váš oblíbenec Freddie Mercury.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Láska umí víc, zpívala Lucie Ondráčková, ale i hudba umí víc. Já už teď předávám slovo někomu z vás na telefonní lince 221 55 37 37. Čeká náš další posluchač, tím je Míra ze Sokolova. Hezký den.
1: Hezký den, paní redaktorku, a všem posluchačům. Touto písničkou, kterou jsem vybral, bych chtěl všem posluchačům popřát krásný den, i když je studený. Jmenovitě mamince Daně, jejímu příteli Mírovi a Anče ze Sokolova, co má ráda spálenýho, a vám redaktorko taky. Mějte se krásně, a bude to písnička od Tomáše Linky, Kdo tmy se koukej.
0: Vy se taky mějte krásně. No a na Dní otevřených dveří se letos tedy neuvidíme, protože jste bohužel v práci, tak se budeme těšit někdy příště buď s vámi naslyšenou, no a nebo za rok naviděnou.
1: Určitě, určitě. Mějte se krásně. Rád se podívám.
0: Krásný den.

0: Dotmy se koukej, zpíval Tomáš Linka na přání našeho posluchače a já teď budu plnit další přání, tentokrát posluchačce, ženě, která má teď pauzu, řidička autobusu Olga, hezký den, tohoto času jste v Žabci a budete mířit směr pod Bořany, je to tak?
1: Ano, ano, Zlatko, já vás zdravím. Já tady s takovým kávičkou odpočívám a samozřejmě kde jinde než na autobus vlakovým nádraží Žatci, ale je tady jako z konve, takže krásný den, no. Já jsem si vzpomněla na Petra Ryska, jak zpívá Prší krásně a je mi nádherně, protože mi není zima, nemusím mít deštník a abych to řekla, jak to správně má být. Takže já odjíždím z autobusového nádraží ze Žatce ve 13.07.
0: 13.07, a jaký máte číslo autobusu, aby jsme se přidali? Teda my to nestěhneme z Karlových Varů, ale třeba někdo tam, kdo nás poslouchá.
1: Takže číslo autobusu je 9697 a jedu linku 3 jedničky a linku 562743, jestli si to zapamatujete.
0: Myslím si, že ne, ale... Určitě si všichni zapamatuju, znělo to krásně a prší krásně, tak zní název písničky, kterou už vám hrají. Vy se taky mějte krásně, hlavně opatrně po zbytek směny a pozdravujte naše posluchače, kteří s vámi třeba pojedou. Hezký den.
1: Vyřídím všem všechno a vás tam zdravím a samozřejmě všechny posluchače vašeho nádherného super rádia Karlovy Vary.
0: Děkujeme. Krásný den, Olgo.

Písničky pro vás už pomalu končí, ty další na vás čekají zase zítra ve stejném čase, tak volejte do studia na číslo 221 55 37 37 a nebo nám napište klidně už teď na e-mail studio.varizavináč.rozhlas.cz. Sokolovská chemička Syntomer modernizuje svůj areál. Více už uslyšíte v našich zprávách, které vám už přinese do vysílání tentokrát Lenka Poláková. No a po 13. hodině vás čeká pořád Alex a host. Hostem pořadu dnes bude fotograf Robert Vano, tak se máte opět na co těšit. Mě sílu dáš písnička, kterou zpívá Josef Wagner a je na přání naší posluchačky Míši ze Sokolova a posílá ji nám a také svým dvěma miláčkům.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Sokolovská chemička modernizuje řídící systém vodního hospodářství. Do soutěže Vesnice roku se v Karlovarském kraji přihlásilo 17 obcí. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla, přibylo i volných pracovních míst. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty do 9 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lenka Poláková. Sokolovská chemička Synthomer modernizuje svůj areál. Součástí je i úprava systému řízení vodního hospodářství a taky například instalace technologie pro úpravu pH odpadních vod. Obnovu provádí chemička každý rok. Letos kvůli tomu kompletně zastavila výrobu na 4 týdny, říká mluvčí společnosti Martina Poštová.
3: Byla přerušena výroba a naši výrobní technologii čeká pravidelná údržba. Odstávka v letošním roce bude jednou z nejsložitějších, protože budeme současně pracovat na všech technologiích. Jinými slovy, budou odstaveny jak monomery, tak disperze, což jsou naše dva hlavní výrobní provozy.
2: Nový systém má přinést vyšší spolehlivost, efektivnější řízení a lepší kontrolu nad nakládáním s vodou v celém areálu. 17 obcí v Karlovarském kraji bude soutěžit o titul Vesnici roku 2026. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 245 obcí z celého Česka. V Karlovarském kraji to jsou například obce Černava, Luby, Trstěnice, Hájek, Verušičky, Oloví nebo Vlkovice. Vítězná obec pak bude kraj prezentovat v září v celostátním kole. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
4: Přihlášené obce navštíví v termínu od 15. do 19. června 12členná hodnotitelská komise, složená z řad odborných zástupců, vyhlašovatele a partnerů. Obce budou mít možnost během 2hodinové prezentace představit svoji obec, komunitní život, spolky a realizované projekty.
2: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%, oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje zveřejnil úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji, naopak nejnižší zůstává v Praze. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 4,3%. Horská služba v Bosně a Hercegovině zachránila v pohoří Prenj 5 nezletilých Čechů ve věku 16 až 17 let, informoval o tom server Sarajevo Times. Skupina se ztratila kvůli blížící se bouřce a nezvládla najít ubytování. Záchranu akci komplikovaly extrémně obtížné povětrnostní podmínky. Zároveň byla kvůli sněhovým závějím a sesuvům půdy neprůjezdná silnice a záchranáři museli jít pěšky. Všech 5 lidí našli po 3 hodinách.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na horách i sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 9, na horách 1 až 4 stupně Celsia. Povene čerstvý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nehoda nákladního a osobního auta na silnici 222 u obce Počerny na Karlovarsku by měla být už došetřená a odstraněná a místo zcela průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mýtu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám.
0: HDP je
1: všichni ty AA, tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: U mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy jste hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahos je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáků a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku, no,

0: Marta, tá byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS-pisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
1: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
0: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřek. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
1: K dokumentu, který o vás byl natočen.
0: Ano.
1: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
0: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tým 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já užila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
1: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie,

0: Jak když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
1: No, slepý,
0: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom, protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed. A
1: no, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
0: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
1: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
0: Ne, já se v televizi nebo někde.
1: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž.
0: Ano.
1: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
0: No, budu
1: nebo to
0: muset.
1: Bude muset být bez vás?
0: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
1: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
0: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
1: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
0: Ano.
1: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
0: Teď pojedu koupit baťoh, protože tenhle baťoh, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
1: tak to je příjemná povinnost, není?
0: No, musím koupit baťoh, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoh.
1: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl, Robert Vano.
0: Moc krát děkuji za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sociální služby v Kinčperku nad Ohří nabízejí novou službu. Nazvaná je První dotek a je určená těhotným a ženám krátce po porodu. Nejdek na Karlovarsku plánuje změnu systému vytápění města a zítra bude oblačno až zataženo, místy přeháňka, na horách i sněhové. Teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlovarském kraji funguje nová pomoc pro těhotné a matky krátce po porodu. Nazvaná je První dotek a nabízí sociální služby v Kinčperku nad Ohří. Pomoc má zamezit nárůstu počtu odložených dětí. Takzvaný kontakt kůže na kůži totiž podporuje touhu matky pečovat o dítě. Jak potvrdila sociální pracovnice z rodinné poradny Nikola Onderová, v řadě případů se to už podařilo.
2: Je to příběh miminka, který v podstatě zůstalo v té porodnici o samotě. Tam přišly dobrovolnice, které to miminko měly v kontaktu kůže na kůži a ono, jak to dítě bylo zvyklý prostě na ten lidský kontakt, na tu blízkost, tak bylo takový čilý a jeho matka se teda rozhodla, že by ho chtěla vidět. No a ono, jak bylo zvyklý na ten kontakt, tak se jí přisálo k prsu a ten příběh skončil tak, že ona s ním odešla domů, nechala si ho nakonec.
0: Kontakt na pracovníky rodinné poradny a služby První dotek najdou zájemci na webových stránkách sociální služby v Kinčperku nad Ohří nebo na sociálních sítích přes profil nazvaný Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Nejdek na Karlovarsku bude modernizovat

0: Systém vytápění města. Teplo do Nejtku proudí téměř 30 let dálkovým parovodem z teplárny Vřesová. Vedení města chce ale parovod nahradit plynovými kotly s kogeneračními jednotkami, jak upřesnil starosta Zdeněk Plas z Hnutí ANO.
1: Tyto kotle s kogeneračními jednotkami bychom postavili ve stávajících výměnících. Využijeme i stávající sekundární rozvody, které vedou od výměníků k obytům koncových spotřebitelů. A celou tuto aktivitu bychom chtěli optimálně zprovoznit pro topnou sezonu 2027-2028.
0: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho. O využití umělé inteligence ve vzdělávání jednají v těchto chvílích v Bratislavě prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska. V rámci Slavkovského formátu je to teprve druhý summit těchto zemí. První se odehrál loni ve Slavkově.
2: Přímo na hraniční řece Dunaji prezidenti Pellegrini, Pavel a van der Bellen při setkání na lodi mluvili o propojení infrastruktury tří zemí, o posilování odolnosti vůči krizovým situacím, například přerušení dodávek energetických surovin. Předtím položili pod hradem Děvín věnce k památníku více než 400 lidí, kteří zahynuli při pokusu překonat železnou oponu přeplaváním soutoku Dunaje a Moravy. Prezidenti také uvidí prezentaci 9 studentských projektů, které využívají umělou inteligenci. Například český projekt Mabelor vyvíjí průzkumný dron s autopilotem, který bude očima hasičů v zamořených a nebezpečných prostorech. Ze Slovenska prezident Pavel zamíří do Bukurešti na summit 9 východoevropských členů NATO. Z Bratislavy Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Noci a zítra bude většinou oblačno, dopoledne zataženo, na většině území přehánky, na horách i sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně Celsia, místy přízemní mrazíky, na horách 0 až minus 3 stupně. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pět minut po 14. hodině, právě teď po zprávách začíná úterní dobré odpoledne s datem 12. května, a ve kterém si dnes v rubrice Co v učebnicích nebylo, podíváme na hranici Čech a Moravy. Za chvíli více s Martinem Písaříkem. Ponořit se do světa japonské poezie a objevit kouzlo krátkých veršů se dnes mohou všichni, kdo navštíví městskou knihovnu IP Pavlova v Karlových Varech. Více uslyšíte v kulturních pozvánkách. No a také vás v této hodině naučíme připravovat krásný vláčný dezert s jablky, kakaem, ovoce a šlehačkou, původně nazvaný mouřením v košili, více po půl třetí. Také stihneme ještě společně nakupovat a prodávat, no a pustit vám samozřejmě spoustu krásných českých písniček, ale i těch zahraničních. Začneme porcí písniček, které nestárnou, a já vám za nás všechny přeji krásné odpoledne.
3: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.

0: V naší ulici je Voxel na Českém rozhlase Karlovy Vary a v té naší ulici v Karlových Vary v Zítkově 3 se potkáme v sobotu 16. května na dni otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary. Mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz, kde najdete podrobnější informace, ale samozřejmě v průběhu tohoto týdne vás budeme zvát a informovat i o našem konkrétním programu. Teď se pojďme podívat, jaké akce se dnes konají v našem regionu.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ponořit se do světa japonské poezie a objevit kouzlo krátkých veršů mohou všichni, kdo navštíví městskou knihovnu IP Pavlova v Karlových Varech dnes odpoledne od 17 hodin. Je tam připravený workshop s názvem Haiku Probuďte v sobě básníka. Muzeum Faši vás aktuálně zve na výstavu s názvem Ašské kostičky, která představuje sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových. K vidění jsou dioramata vytvořená z kostek Lego inspirovaná filmovou ságou Star Wars. Výstavu fotografií Sáry Soudkové uvidíte v Mariánsko-Lázeňském hotelu Ensana, tak se určitě běžte podívat. A v Chebské galerii výtvarného umění vás aktuálně může zaujmout výstava nazvaná Nedokončený autoportrét. V prostorách Velké galerie představuje imaginativní tvorbu Veronika Holcová, jedna z nejosobitějších současných tuzemských malířek. Karlovarské divadlo Dagmar vás zve na inscenaci s názvem Don Quixote a Sancho Panza. Začátek představení je večer v 7:30. A co je na programu teď na Českém rozhlase Karlovy Vary? Další porce písniček, které nestárnou, Annie Lennox, Marie Rotrová, za mnou chvíli třeba Pavel Vítek. Tak příjemný poslech, krásné odpoledne.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2020. Šlo o sladký dezert nazvaný Mouřenín v košili od Bohdany Rosenbergerové z Přemyslovic. Tentokrát ho podle svého připravil ale cukrář Vojtěch Vrtiška. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je tentokrát nedělají znovu naši posluchači, ale porodci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba 1 lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad. Pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a tak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou. Zase snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
2: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
2: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.

0: 2020 odnesla druhou cenu od Poroty, najdete na našem webu variety.rozhlas.cz nebo na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na prvním místě a půjde o zelné šlíšky, které nám připraví tentokrát šéfkuchař Roman Paulus.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A pojďte s námi nakupovat a prodávat. Je přesný čas, je 14 hodin 51 minut. Nejvyšší čas jít s námi do vysílání. Stačí zavolat na číslo 221 55 37 37 a nabídnout nebo poptat, co potřebujete. Inzeráty můžete také i posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz, kde najdete spoustu zajímavých informací, včetně programu a našeho playlistu. Ale teď už dávám slovo někomu z vás, abychom tedy splnili tento časový prostor pro vás. Hezký den.
4: Dobrý den, můžu si podat inzerát?
3: Ano, můžete, povídejte.
4: Tak jo, prodám řadovou garáž s elektrikou v Chodově za 530 korun pod Smolničákem. 530 tisíc, teda takhle.
3: Ano.
4: Chodově pod Smolničákem. Potom bych prodala dámský kolo na cykloturistiku za 1000 korun.
3: Ano.
4: A dva spací pytle, to jsou vatovy zachovaly, výborný, a tak za 100 jeden.
3: Tak teď budeme...
4: A je to všechno?
3: Povídejte.
4: Telefon 723 355 597.
3: Tak, paráda. Mám vše zapsáno, předpokládám, že jste z Chodova taktéž.
4: Ano, ano, jsem. Tak dobře.
3: Zopakuji tak váš kontakt, prosím o kontrolu. 723 355 597.
4: Ano, správně.
3: Děkujeme za nabídku.
4: Děkuji taky.
3: Za málo naslyšenou, krásný den. Tak to byla naše posluchačka, inzerentka z Chodova. Pokud potřebujete garáž, tak neváhejte, volejte. Společně s ní nabízí také dámské kolo na cykloturistiku a dva spací pytle. A připomínám telefon ještě jednou 723 355 597. Společně s námi je už další inzerent ve vysílání. Hezký den i vám.
5: Dobrý den, tady Eva Chep. Já bych chtěla prodat kola, elektrony, hliníky, letní, top stav, Rozteče 5x112 a velikost je 225/45 zr 17.
3: Ano.
5: A na telefonním čísle 607 219 130.
3: Evi, také prosím o kontrolu vašeho kontaktu 607 ano. 219 130.
5: Ano. Díky.
3: Děkujeme za nabídku. Krásný den, naslyšenou. Tak pokud byste potřebovali kola, tak neváhejte volat naší posluchačce z Chebu na číslo 607 219 130. Blíží se krásné počasí. Teď tedy prší venku, ale třeba budete potřebovat něco i schovat. Tak to můžete třeba nabídnout opět zítra v našem vysílání. Před deštěm můžete schovat cokoliv, tak neváhejte, volejte 221 55 37 37. Třeba doma máte nějakou vychytávku, kterou jiný nemá. Můžete nám inzeráty také i posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tak využijte naši rozhlasovou tržnici, která je tu pro vás od pondělí do pátku v dobrém odpoledni. A za malou chvíli vás čekají další zprávy s Lenkou Polákovou, teď ještě poslední písnička této hodiny, kterou vám bude zpívat Michal Kocáb.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: je rozhodně.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
6: Hodin.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
6: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v dubnu mírně klesla. Na 400 milionů korun vyjde rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva v Chebu. Policie pátrá po 15-leté dívce z okolí Brna a zítra bude oblačno i zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové. Teploty do 12 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v dubnu klesla na 5,9%. Oproti předchozímu měsíci je to snížení o desetinu procentního bodu. Úřady práce v kraji evidovaly přes 12 000 lidí bez práce. Téměř o 200 míň než v březnu, říká ředitel krajské pobočky úřadu práce Pavel Kučera.
8: Nejvíce uchazečů našlo uplatnění ve zpracovatelském průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, poskytování ubytování a stravování, zdravotní a sociální péči nebo v dopravě a skladování. Nově se v dubnu zaevidovalo 1288 uchazečů.
6: Mírný pokles nezaměstnanosti očekává úřad práce taky v květnu, kdy začínají sezónní práce. Ještě letos začne rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva v Chebu. Celá oprava bude finančně náročná, měla stát asi 400 milionů korun. Práce proto budou rozdělené do několika etap, upřesnil místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
9: V první etapě bychom měli realizovat výměnu již dožilého umělého trávníku. Máme v plánu výstavbu tréninkové haly na míčové sporty. Máme v plánu rekonstruovat stávající sportovní halu a když tata bude v rekonstrukci, neměli by sportovci kde trénovat.
6: Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světlemodré džíny a černo-červené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografii pohřešované dívky naleznete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Britský premiér Keir Starmer zůstane ve funkci. Oznámil to členům svého kabinetu na dnešním zasedání. Informoval o tom úřad britského premiéra. Labouristická strana podle něj nespustila proces na jeho odvolání. Podle listu The Telegraph se 6 předních ministrů na zasedání vlády chystalo premiéra vyzvat, aby po neúspěchu v místních volbách odstoupil z funkce. Starmer jim to ale neumožnil. Premiér rozhodnutí zdůvodnil například tím, že by jeho demise údajně uvrhla Británii do chaosu.
7: Sport.
6: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání se Slavií. Její vedení musí za výtržnosti fanoušků v nedohraném derby zaplatit pokutu 10 milionů. Vršovický klub taky odehraje nejbližší 4 domácí ligové zápasy před prázdným hledištěm. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun, mimo jiné za to, že její příznivci poničili zařízení slavistického stadionu.
7: Počasí.
6: Noci a zítra bude většinou oblačno, dopoledne zataženo, na většině území přehánky, na horách i sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně Celsia, místy přízemní mrazíky, na horách 0 až minus 3 stupně. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Na D6 na 140. kilometru u Šabiny ve směru na Cheb máme hlášené odstavené porouchané vozidlo bez označení, pouze na výstražných světlech.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A půl minuty po 15. hodině pokračuje úterní dobré odpoledne, dále s datem 12. května nic se nemění. V květnu se koná festival základní umělecké školy ZUŠ Open. Už příští týden se uskuteční v prostorách Císařských lázní v Karlových Varech celodenní umělecký happening Mladí ladí volume 3, kterého se zúčastní žáci a pedagogové 18 základních uměleckých škol z celého kraje. Zlatým hřebem dne bude slavnostní večerní koncert za tradiční účasti hráčů Karlovarského symfonického orchestra. Na akci vás osobně pozve náš dnešní host, kterým bude za malou chvíli Anna Novotná z Asociace základních uměleckých škol, dále také radní Karlovarského kraje za hnutí ANO a zároveň také ředitelka základní umělecké školy Habartov. A o co všechno vybavení přišla záchranná stanice zvířat v Dalovicích u Karlových Varů? Opět areál vykrade zloději, služba, která je jediná v kraji, teď proto funguje v omezeném režimu. Více v reportáži pár minut po půl čtvrté. Do té doby vám budeme hrát, také si budeme povídat a v této hodině budeme společně soutěžit. Tak krásné odpoledne, klidný signál a klidný poslech.
7: Dobré odpoledne a zlá.

0: květnu se uskuteční v Karlových Varech další ročník festivalu s názvem ZUŠ Open. Na akci vás osobně pozve náš dnešní host, kterým je Anna Novotná z Asociace základních uměleckých škol, radní za Karlovarský kraj a zároveň také ředitelka základní umělecké školy Habarto. Hezké odpoledne, vítejte na našich vlnách.
1: Hezké odpoledne.
0: Než pozveme společně naše posluchače na tento festival, věnujme nejprve čas základním uměleckým školám jako takovým. Český systém základních uměleckých škol je totiž označovaný za unikátní i v evropském měřítku. V čem je podle vás jeho největší síla a význam, řekněte?
1: Základní umělecké vzdělávání v naší republice má obrovský význam a hodnotu. Na rozdíl od jiných evropských zemí, my už tento systém tady máme léta, určitě od nejméně poloviny 20. století, kdy vznikaly lidové školy umění a potom základní umělecké školy, ale samozřejmě i dlouho předtím do historie, až do 19. století. U nás je specifický tím, že je otevřený, dostupný, řekla bych tak nějak širší populaci lidí, dětí. Je to systém, který se vyvíjí, funguje vlastně nikoli jako nějaký kroužek, kam děti chodí vlastně opakovaně, mohou se učit ty samé předměty, ale to základní umělecké vzdělávání funguje vlastně nějakým systémem, kde dítě se vzdělává krok po kroku, může k nám přijít už v 5 letech, to znamená, prostupujeme jak předškolní vzdělávání, tak základní vzdělávání a může u nás studovat to dítě až vlastně po celou dobu jeho střední školy. Takže když to vemu, vzděláváme děti od 5 až do 18-19 let, což je unikátem. A unikátem je to i tím, že u nás ve školách, v základních uměleckých školách, učí kvalifikovaní kantoři. To znamená, že opravdu musíme přijmout někoho, kdo vystudoval stejně jako na základní školu nebo na střední školu. Tedy nejsou to jenom lektoři nějakých kroužků nebo nemají. A tím nechci samozřejmě devalvovat tyto instituce. My jsme strašně šťastní, protože je skvělé, že naše Česká republika možně vlastně výběr těm rodičům, kam to dítě dají a co jim je bližší nebo co třeba znají. Takže za mě asi hlavní nějakou hodnotou nebo cílem je určitě nějaká prostupnost toho vzdělávacího systému, jak od toho mateřského vzdělávání, tak až po tu střední školu. Otevřenost a dostupnost všem. Určitě tím, že se nyní momentálně zabýváme rámcovým vzdělávacím programem, stejně jako to měly základní školy a čeká to střední školy, tak se u nás hodně spekuluje o hodnotách vlastně základního uměleckého vzdělávání. A jenom abych tak jako naznačila to všechno, třeba ty naše děti v té ZUŠce čeká, tak je to třeba svoboda a autenticita, kdy vlastně u nás je vytvářen určitý prostor pro umělecký i pedagogický projev, tak třeba právě ta otevřenost a dostupnost, o kterém se v evropských měřítkách hodně mluví, o tom inkluzivním vzdělávání, kdy my v podstatě jsme dostupní široké veřejnosti. Není to, samozřejmě u nás jsou takzvané talentové zkoušky, ale není to tak přísné, nebo není to tak výběrové, jako v jiných zemích, kde opravdu má ten lektor třeba jedno dítě. To u nás ve školách takhle nefunguje. A třeba ještě, co můžu vyzdvihnout jako takovou hodnotu, kterou třeba ZUŠky určitě dávají, je vnímavost a vytrvalost. Stejně jako ve sportu se tady musíme učit nějaké poctivosti, cílevědomosti, systematičnosti, nějakých hranic, nějaké etice. A když to všechno u toho dítěte vytvoříme, tak vzniká skvělý umělec a když ne umělec, tak třeba jen percipient uměleckých děl a to je asi to zlato naší České republiky.
0: Vy jste krásně shrnula všechno to, co děti díky základním uměleckým školám získávají. Řekněte nám, o které obory je v současné době největší zájem, protože časy se mění, mění se samozřejmě i zájem o ty obory na vašich školách.
1: Musím říct, že je to, řekla bych, individuální kraj od kraje. U nás vnímám, že se zpátky navrací touha po tom řemeslu, to znamená, aby opravdu děti uměly hrát na ty hudební nástroje. Skvěle se nám rozšiřuje a vlastně my díky Základní městské škole Ostrov tady máme skvělou vybudovanou tradici literárně dramatických oborů, takže to určitě, o to je taky velký zájem. Výtvarný obor, ten kvete všemi směry stále, zařazuje spoustu digitálních technologií a možná trošičku je u nás těžké udržet taneční obory, protože ještě nechtě v těch tanečních oborech základní umělecké vzdělávání je trošičku jinak nastavené, má jiná měřítka než ta sportovní, tedy je kladen na děti trošičku jiný důraz a apel možná v té vnímavosti a kultivovanosti toho tělesného projevu. Takže možná bych chtěla třeba tady posluchačům naznačit, že kdybyste chtěli k nám do tanečních oborů, tak otevíráme dveře všem.
0: Říká Anna Novotná z Asociace základních uměleckých škol Radní za Karlovarský kraj, zároveň také ředitelka Základní umělecké školy Habartov, která vás osobně pozve na akci, na festival s názvem Zuschopen.

0: Karlových Varech se uskuteční festival s názvem Zuschauppen a o tomto festivalu se teď něco více povíme s naším hostem, kterým je stále Anna Novotná z Asociace základních uměleckých škol radní za Karlovarský kraj a zároveň také ředitelka základní umělecké školy Habartov. Představte nám krátce tento festival, co je to za akci, kdo pořádá festival, kdo všechno se ho zúčastní.
1: Tak primárně musím říct, že Zuschauppen je zaštítěný nadačním fondem Magdaleny Kožené. Nyní je to už 10. ročník tohoto festivalu základních uměleckých škol, kdy napříč celou republikou se konají velké akce. A my jsme se do toho ročníku zapojovali dílčími způsoby už těch 10 let, kdy každá základní umělecká škola se vytvořila svůj vlastní projekt. A takový společný projekt, vždycky jako takovou Ariadninu nit, nám nesla paní Vlasta Vodičková a její partneři, ředitelé z Karlovarského symfonického orchestru. A ti to dotáhli až do toho, že před 3 lety jsme se rozhodli, že si Zuschauppen v našem kraji, v tomto měřítku, kdy se zúčastní co nejvíce základních uměleckých škol, vezmeme za své a zorganizujeme si to jako základní umělecké školy. Tedy teď, 23. května 2026, je náš festival schovaný pod hlavičku Zuschauppen Mladí ladí číslo 3, který poběží od 10 hodin dopoledne až do 22 hodin večer v prostorách Císařských lázní. Vystoupí tam celkem 18, nebo toho festivalu se zúčastní celkem 18 základních uměleckých škol. Uvidíte tam divadelní představení, monology, dialogy, ale i jedno celé dlouhé divadelní představení. Pro děti budou nachystané i výtvarné dílny, a to od 1 hodiny až do 5. Uvidíte výstavu všech základních uměleckých škol Karlovarského kraje. Vystřídají se tam soubory, kapely, sbory základních uměleckých škol, ale také krásné společné orchestry, akordeonový soubor sdružený z několik základních uměleckých škol našeho kraje, kytarový soubor a společný pěvecký sbor. To bude napříč venku před Císařskými lázněmi v atriu a i v Zanderově sále. Takže bude to, jak já říkám, den nabitý uměním základních uměleckých škol.
0: Bude možné se přijít podívat?
1: Jistě, všechny srdečně zvu. Tato akce je veřejně dostupná. Lidé nad 15 let mají vstup celodenní 50 korun dovnitř do Císařských lázní. A potom večerní koncert, který je takovým vždycky naším vrcholem, tak na něj je vstup 200 korun pro každého diváka. Lístky se můžou koupit online na webových stránkách Císařských lázní. A vlastně jsem zapomněla říct, co vás na tom vrcholu vlastně čeká. Tak večer se nám představí Včela, což je unikátní violončelový soubor základní umělecké školy Sokolov. Potom vystoupí Zuš Antonína Dvořáka s jejich orchestříčkem a v kombinaci s hráči z Karlovarského symfonického orchestru. A každoročně nám hraje Big Band Šmeralka a orchestr Šmeralka ze základní a základní umělecké školy Šmeralova. Takže to jsou takové naše vrcholy večera.
0: Děti z Karlovarského kraje mají unikátní možnost se podívat do krásných prostor Císařských lázní, ale mají možnost vyjet i za hranice našeho regionu. Kdy a kde nás budou reprezentovat, řekněte.
1: Tak určitě bych ráda pozvala posluchače již zítra, kdy se koná vlastně zahajovací velký formát koncert Rytíři talentu 13. května v Praze. Ve Španělském sále Pražského hradu a ti, kteří nemohou již dorazit, protože samozřejmě místa jsou vyprodaná, tak se na tento koncert mohou podívat na ČT Art od 20.15 hodin. Tam uvidíte skvosty vlastně základních uměleckých škol a do tohoto večera se zapojují i naši zpěváci ze základní umělecké školy Sokolov a základní umělecké školy Jindřicha Cheb. No a mimo toho jsme skvělí i dramaťáci, takže naše 3 základní umělecké školy se v rámci celého festivalu Zuschauppen účastní 18. května festivalu v Břevnovském klášteře, kde bude vystupovat Zuš Ostrov, Zuš Horní Slavkov a Zuš Mariánské lázně. A nezapomínáme ani na naše tanečníky, kteří zase celý festival Zuschauppen 1. června zakončí ve Valštinské zahradě v Senátu. Takže Zapojujeme se i přes hranice našeho kraje.
0: A my jsme za to moc rádi a děkujeme za naše děti, že vedete vlastně k tomu, aby se z nich stali nejenom velký talenti, ale také velké osobnosti. Naším hostem dnes byla Anna Novotná z Asociace základních uměleckých škol, radní za Karlovarský kraj a také zároveň ředitelka základní umělecké školy Habartov. Krásný den, děkujeme za rozhovor a naslyšenou, naviděnou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: To byl africký zpěvák Yuzun Dur a švédská zpěvačka, skladatelka, reverka, DJka Nene Cherry a její hit 7 seconds, 7 sekund. A je právě teď 15 hodin a 39 minut. Spolu s námi můžete řídit i čas s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Záchranou a odchytovou stanici zvířat v Dalovicích u Karlových Varů několikrát během roku vykradli zloději. Naposledy letos koncem dubna a vzali veškeré vybavení, které stanice k práci potřebuje. Škoda přesáhla 100 000 korun. Kromě toho poškodili zloději zámky, dveří i oplocení. Stanice kvůli vykradení teď funguje v omezeném režimu.
1: Takže teďka jsme tady v prostorách, kde máme takový dvě nouzové ubikace, kam umístujeme pejsky, když je zima, aby měli prostě trošku teplo. Tady bylo naftový topení. To naftové topení bylo asi jediné, co tady mohli ukrást, a zmizelo taky.
2: Říká vedoucí záchranné a odchytové služby v Dalovicích u Karlových Varů Petr Prokeš. To není jediná škoda, která vám vznikla. Ty další tak jsou v té hlavní budově.
1: Tady byly původní petlice na visací zámek, který pachatel vylomil krumpáčem, který tady našel v areálu. Takže my jsme už teďka nainstalovali bezpečnostní kování, tak aby se tohle dít nemohlo.
2: To místo máte zabezpečené, přesto se sem nějací zloději vandalové dostali.
1: Pachatelům se podařilo vyřadit z provozu elektronický zabezpečovací zařízení.
2: Co všechno se ztratilo?
1: My v těch měsících budeme provádět školení strážníků a na tyhle ty případy tady bylo vlastně vyskládáno de facto všechno, co k téhle práci potřebujeme. A to všechno nám zmizelo.
2: Vy jste byli letos vykradeni už podruhé?
1: Ano, je to tak, a vlastně i v předchozích letech došlo k několika případům vykradení, ať už našich zásahových vozidel přímo z parkoviště, který bylo střeženo kamerou, tak vlastně i došlo k otevření garáže, kam jsme se snažili některé věci ukrýt.
2: Dá se tomu vůbec něco říct?
1: No, k tomu se nedá nic moc říct, akorát jako člověk samozřejmě uvažuje na tom, kdo, proč a jak, a jediný, jak já si to vysvětlu, že se jedná o cílený pokus o likvidaci naší firmy.
2: Můžete i přesto fungovat dál?
1: Můžeme fungovat s velice omezenými možnostmi ve své podstatě ze tří aut, která máme k dispozici. Máme vybavení pouze do jednoho, a to ještě v nějaký omezený míře.
2: Když jste sem přišel, asi to byl pro vás šok.
1: No, tak byl to opravdu velký šok, že už jsem nestačil být ani naštvaný, jenom jsem konsternovaně vzal telefon a zavolal jsem prostě na místo hlídku policie. No.
3: Mohu potvrdit, že se zabýváme vloupáním do objektů v Dalovicích. Ve věci jsme zahájili úkon trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.
2: Říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
1: Když si představím třeba jenom čtečku mikročipů, tak je to krabička s tlačítkem a s displejem. Tohle nejde prodat, protože to nikomu k ničemu není. Akorát, že ta krabička stojí taky 5-6 tisíc.
2: Dodává Petr Prokeš, kterého překvapila solidarita od lidí a nabídka pomoci. Zájemci také můžou přispívat i v rámci dobročinné sbírky na platformu Formě Znesnáze 21 nebo v rámci sbírky schválené Karlovarským krajem.
1: Jsme za to velice vděční, samozřejmě za každý příspěvek, protože přesně za tyhle ty peníze dokoupíme to, co nám chybí, ale až potom, co tento objekt řádně zabezpečíme.
2: Záchranná a odchytová služba pro zvířata často vyjíždí ke zvířatům v nesnázích. Poskytuje první pomoc a pokud je to nutné, zajistí odvoz k veterinárnímu lékaři. Zasáhne i v případě odchytu problémových psů a dalších zvířat. V kraji působí už více než 10 let. Spolupracuje s veterináři, policií a hasiči. Z Dalovic u Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: 3:45 a 3 minuty, pojďme soutěžit. Připomínám, telefon do studia 221 55 37 37 na Hradě a zámku. Večer na Teplou proběhne v sobotu 16. května od 11 do 20 hodin Maurův festival vína a jídla. V rámci programu je také možné sledovat výroční projekci dokumentu Hon na svatého Maura. Začátek je v 17 hodin v multifunkčním sále Pluhovských domů. Vstupné na akci je zdarma. No a my kromě pozvánky vám teď nabízíme dvě vstupenky do expozice relikviáře svatého Maura. A to není vše, co s námi dnes můžete vyhrát. Vyhrát můžete samozřejmě také i postup v celotýdenní soutěži. Eurorando je největším evropským festivalem pěší turistiky. Koná se jednou za 5 let a jeho cílem je podpora aktivního pohybu, přátelství mezi národy a poznávání přírodního i kulturního bohatství. Šestý ročník festivalu se uskuteční 20. až 27. září v Krušných horách. Podrobnosti o této akci se zavčasu dozvíte a také se brzy už dozvíte na dní otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary 16. května ve stánku Klubu českých turistů. My v týdenní soutěži nabízíme 2 poukazy na autobusový zájezd, který proběhne v rámci Euroranda. Pokud správně odpovíte dnes na moji soutěžní otázku, postupujete do závěrečného slosování, které proběhne v sobotu 16. května na dní otevřených dveří. Tak pojďte se mnou soutěžit 221 55 37 37. Otázka si myslím, že dnes nebude vůbec složitá. Těsně před soutěží po reportáži zazněla porce písniček, které nestárnou a jedna z nich byla písnička Václava Neckáře. Jak se jmenovala? Vzpomenete si, kdo dobře poslouchal a zná Václava Neckáře, tak určitě dobře ví. Ve vysílání je už náš dnešní první volající. Hezký den.
1: Dobrý den, Anička Sokolov.
0: Aničko, zdravíme do Sokolova. Tak vzpomenete si, jak se jmenovala písnička? Potřebujete nápovědu?
1: Asi nápovědu, já jsem ji totiž neslyšela.
0: Tak 3 možnosti. Která písnička zazněla? Bude to asi typovačka, když jste neslyšela. Ano. Tak za A Mídlový princ, za B Má něco s jedním pánem, za C Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Co myslíte?
1: No, asi... Céčko.
0: Céčko. Tak ta to nebyla. Ta to nebyla, Aničko.
1: Nebyla, no.
0: Tak někde příště. Tak někde příště. Ano. Naslyšenou. Hezký den.
1: Pěkný den. Naslyšenou.
0: Také tak. Ve vysílání společně s námi je už další volající. Hezký den i vám.
2: Dobrý den. Tady Mirka Mezirolí.
0: Hezký den, Mirko. Tak poslouchala jste a víte?
2: Má něco s jedním pánem.
0: Wow.
2: Wow.
0: Přesně tak, dokonce jsme to měli i s krásnou vaší, jak to říct, s krásným vaším hlasem zkrátka. Tak.
2: Ano, já děkuji pěkně.
0: Tak zdravíme do Mezirolí, chtěla jsem být více poetická, ale nepovedlo se. Vy mi zůstaňte na telefonu, já vám každopádně předám veškeré informace a gratuluji za nás všechny.
2: Ano, já děkuji pěkně a hezký den,
0: naschledanou. Hezký den i vám, naslyšenou.

srpna vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Kutila skupina Činasky na Českém rozhlase Karlovy Vary, ať už kutíte, nebo jste v práci, nebo už jste po práci odpočíváte, nebo právě teď jedete z práce, jste na cestě v autě, kamkoliv, tak dobře dojeďte, mějte krásné a pohodové odpoledne. My vám i nadále budeme dělat společnost. Za malou chvíli vás čekají další zprávy. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují aktuálně v pražské ústřední vojenské nemocnici. Podrobnější informace k tomu pro vás bude mít Lenka Poláková. No a po zprávách po 16. hodině, jako vždy, pojedeme na vlně humoru. Dnes si můžete vybírat scénky společně s Ivou Hitnerovou a Patrikem Rozehnalem. Více o našem programu najdete na našem webu vary.rozhlas.cz, kde můžete zjistit, že právě teď vás čeká anketa Ahoj rádio a také poslední písnička Promise Myself. Tak krásné odpoledne, zítra opět naslyšenou.
1: Ahoj rádio!
2: Co je to pohrabáč?
3: Že tě někdo popraví, když jdeš do vězení, tak tě můžou popravit.
4: Tím se rozehrabuje uhlí v ohni.
5: Třapapakr. Maska.
6: Pohrabáč schrabuje listí.
7: Hlaba. Hlínu.
8: Hrabé písek.
9: Lopata.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Do Karlovarského kraje přijelo letos v prvním čtvrtletí víc návštěvníků než v loni. Karlovy Vary letos opraví Buchenwaldskou ulici, poškodil ji i posun svahu. NCOZ a vojenská policie zasahuje v pražské ústřední vojenské nemocnici. A zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy, Alenka Poláková. Karlovarský kraj byl v letošním čtvrtletí čtvrtým nejnavštěvovanějším krajem po Praze, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. V regionu se během 3 měsíců ubytovalo zhruba 304 tisíc návštěvníků. To je o téměř 3% víc než v loni, pokračuje Pavel Hortyk z odboru komunikace Českého statistického úřadu.
2: V hromadných ubytovacích zařízeních strávili přibližně 1 milion 135 tisíc nocí, meziročně zhruba o 2,5% více. Přibylo zejména zahraničních návštěvníků, a to o 4,5%. Domácích klientů bylo více o 0,5%.
0: Karlovy Vary se letos chystají opravit Buchenwaldskou ulici, je hlavní příjezdovou cestou k městskému hřbitovu a krematoriu. Jak řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO, povrch silnice je nevyhovující a další poškození vzniklo kvůli posunům svahu pod ulicí směrem k vlakovému nádraží. Odhadované náklady jsou zhruba 5 milionů korun bez DPH. Pokud se podaří vybrat dodavatele včas, stavba by měla být dokončena do konce září. Kvůli opravě ulice budou nutná dopravní omezení. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Podle něj souvisí s podezřením sfalšování zdravotních posudků. Web píše taky o tom, že mezi zadrženými je jeden z primářů nemocnice. Nemocnice podle jí mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje. Policie navrhla obžalovat muže podezřelého ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. České televizi to řekl státní zástupce Martin Bílý. Obviněný muž je podle dřívějších zjištění radiožurnálu Číňan Yang Leming. V Česku působil jako novinář nejméně od ledna 2024. Akreditaci mu vydalo a opakovaně prodlužovalo ministerstvo zahraničí. Policie ho obvinila z neoprávněné činnosti pro cizí moc. V Česku jde o prvního člověka stíhaného podle tohoto paragrafu. Muži hrozí až 5 let vězení, od ledna je ve vazbě.
1: Sport.
0: České hokejistky budou mít amerického trenéra. Kanaďanku Karlu McLeodovou střídá na lavičce české ženské hokejové reprezentace Brian Idalsky, kouč Vancouveru v zámořské PVHL.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude většinou oblačno až zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové, nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně, místy přízemní mrazíky, na horách 0 až minus 3 stupně, nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia, povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby o zátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
4: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
3: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
4: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí. Takže
3: jo, že to bude zima.
4: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou. Takže.
3: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv. Na rtech začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné uvést 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekl Jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody a nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě, a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem, na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
0: No,
1: vaše,
0: ono,
1: jo.
0: Já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i navenek, protože komik může být i naprosto neherec, může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo, je to takový komik nějaké pozici, jo, ano. Nějaké seriózní pozici, řekneme takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo, protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo. Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo. A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo. A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo. To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano,
0: jak
1: ano,
0: vypadá.
1: Jo, to je, no jo, jo.
0: No, v dnešní době, kdy oni se bojí teda dosti.
1: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, jako opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
1: Ano, ano.
0: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Petr Zdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do Včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano. Děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety. Od Jana Vericha se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Je, co? To je radost. Ty, když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhorského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo tak se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasu, jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Tak vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babi, nebo jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí, a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známé z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Ano. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se Zekonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Květku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále. Ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to tu třešňovici jako pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom leco vím, ale co jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli jsem... ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo. Jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda... No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně. No,
1: a vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by se šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový mlha a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo...
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. No to jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii. Už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty blabrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení.

0: počasí.
1: Jak moc nás bude nebo nebude těšit počasí v následujícím krátkém období, to se dozvíme od Jany Adamovské z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Jani, hezké odpoledne a pojďme se podívat na večer a noc v rámci počasí.
2: Dobré odpoledne, tak ještě přes Karlovarský region přecházejí přehánky, na horách nám sněží a v nejvyšších polohách ten sníh zůstává i ležet. Večer budou ty přehánky ustávat, nejdéle přetrvají v Krušných horách a přechodně se nám bude protrhávat i oblačnost. Ta minima závisí na množství oblačnosti a utišení větru. Bude ale poměrně chladno, minima budou klesat až ke 2 stupňům, výjimečně může být až 0 a lokálně se objeví i přízemní mrazíky.
1: Zítra 13. květen, ten bude vypadat jak?
2: Tak dneska jsme v maximech naměřili 9 stupňů, zítra budou ta maxima stoupat ke 12. Na horách bude mezi 5 až 8 a zítra očekáváme velkou oblačnost a zase přehánky nebo občasný déšť. Nejméně srážek bude po ránu, kde očekáváme spíše v Krušných horách a v těch nejvyšších polohách může ještě i sněžit. Odpoledne pak budou přehánky přibývat na celém území a už nebude tak větrno jako dnes, ale stále nám bude foukat

0: případně západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Takové bude počasí a slyšeli jste ho v podání Jany Adamovské z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Jani, hezký večer, díky za to a mějte se krásně. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: I dnešní prostor pro Den v kraji byl, myslím si, využit maximálně. Je 17 hodin 52 minut, tedy 8 minut před 18. hodinou a dnešní úterní Den v kraji pomalu jistě končí. V 18 hodin Lenka Poláková. Další aktuální zprávy. V Sokolovské základní škole Křižíkova město zrekonstruuje odbornou učebnu. To je jedno z témat, které uslyšíte, jak už jsem říkal, za necelých 8 minut. David Forst se pro dnešní den loučí a zítra se opět těším na stejných frekvencích. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.
2: Já

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Sokolovské základní škole Křižíkova město zrekonstruuje odbornou učebnu. Dobroty Karlovarského kraje zamíří na Czech Food Expo 2026. Včelstva přečkala zimu výrazně lépe než o rok dříve. A zítra bude oblačno i zataženo, místy přehánky na horách i sněhové. Teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Město Sokolov připravuje v základních školách další sérii oprav a rekonstrukcí školních učeben a zázemí pro pedagogy. Hlavní část stavebních prací se odehraje v průběhu letních prázdnin. Mezi největší projekty letošního roku bude patřit celková rekonstrukce učebny fyziky a chemie v areálu základní školy v Křižíkově ulici. Podle Lenky Benešové z odboru rozvoje města projekt podpořila dotace integrovaného regionálního operačního programu.
2: V základní škole Křižíkova dojde o prázdninách k rekonstrukci učebny fyziky a chemie. Tento projekt je podpořen z dotace ve výši 90%. V té učebně dojde vlastně k obnovení vybavení nábytkem i těch učebních pomůcek, nového IT vybavení a dojde ke stavebním úpravám celé té učebny, včetně kabinetu.
0: Karlovarský kraj se už po třetí představí na mezinárodním potravinářském veletrhu Czech Food Expo 2026. Uskuteční se od 14. do 17. května na výstavišti v Českých Budějovicích. Na návštěvníky čeká nabídka regionálních specialit, prezentace výrobků i ochutnávky. Jak uvedl krajský radní Jan Vrba z Hnutí ANO, veletrh je skvělou příležitostí ukázat, že Karlovarský kraj má co nabídnout v oblasti kvalitních potravin a tradiční výroby. Hejtman tak podpoří místní producenty, představí jejich práci široké veřejnosti a zároveň bude propagovat Karlovarský kraj jako atraktivní místo pro gastronomii i cestovní ruch. Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, říká biochemik Jiří Danihlík.
3: V letošním roce jsme zaznamenali extrémní úhyny hlavně na Jesenicku, kde ty úhyny se přiblížily i 50%. Podobnou situaci vidíme třeba i na Karlovarsku, v některých částech jižní Moravy. V tom loňském roce tam šlo hlavně o varoázu. Tady si tím zatím nejsme úplně jistí, takže ponoříme se trošku hlouběji do dat a provedeme i detailnější analýzu.
0: Další člověk s podezřením na nákazu hantavirem je v karanténě, informovala o tom italská agentura ANSA. 25-letý Ital se krátce v letadle společnosti KLM setkal se ženou, která později na následky viru zemřela. Přední italská nemocnice Spallanzani se specializací na infekční nemoci v Římě uvedla, že čeká na mužovi biologické vzorky, aby je mohla analyzovat.
1: Sport.
0: Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. Reprezentačnímu pivotovi skončí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude většinou oblačno až zataženo, místy přehánky na horách i sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně Celsia, místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 9 až 12 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Květen je období zahájení lázeňských sezon všech tří nejvýznamnějších lázeňských měst Karlovarského kraje. A mají to krásně rozložené podle velikosti. O prvním květnovém víkendu zahajují lázeňskou sezónu Karlovy Vary, druhý víkend Mariánské Lázně a třetí víkend Františkovy Lázně. My tuto sezónu pomyslně zahájíme dnes písničkami s tématikou lázeňství, pramenů a kolonád. Na úvod nám na historické nahrávce zahrála Karlovarka Josefa Jiskry karlovarskou polku od Emila Lose. Nyní nám zaspívá Josef Zíma a Svatava Černá lázeňskou polku s dechovou hudbou suprafonu.

Náš slavný lázeňský trojúhelník není potřeba blíže představovat. Připomeňme si, že Karlovy Vary, Mariánské Lázně i Františkovy Lázně byly v roce 2021 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Pojďme si ale říci, co takové zahájení lázeňské sezony obnáší. Jde především o žehnání pramenů, což je tradiční ceremoniál, který má zajistit hojnost a kvalitu minerálních vod, bohatý kulturní program a slavnostní mše a průvody stylizované do dob největší slávy lázeňství na přelomu 19. a 20. století. Ke cti těmto třem městům budiž připsáno, že v každém působí symfonický orchestr, který odedávna ke kolonádám a lázním prostě patřil. Ve Františkových Lázních dnes už jen sezónní záležitost, ale stále vyhledávaná. V rámci zahájení sezón je prostor i pro lidovou a dechovou hudbu. Rozhlasová plzeňečka se zpěvem Stanislava Tatara nám zahraje píseň Františkovy Lázně v úpravě Milana Baginského.

Slavný lázeňským trojúhelníkem to ale v Karlovarském kraji rozhodně nekončí. Čtvrtý víkend v květnu patří ještě zahájení lázeňské sezóny v lázních Kinžvart a také v Jáchymově. V květnu se zkrátka nemáte šanci nudit. Zaujalo mě, že lázně Kinžvart jsou vyhlášeny ministerstvem zdravotnictví jako přírodní léčivý zdroj už jen pro svou unikátní polohu a klimatické podmínky, protože je zde slunné podhorské podnebí na hranici přízemních mlh zajišťujících stálou vlhkost. O Jáchymovu možná nevíte, že zdejší hornická krajina je taktéž zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a je zde nejstarší dosud funkční důl v Evropě, Svornost, odkud je čerpána jedinečná radonová voda, která je základem zdejší léčby. Pro nás je zajímavé, že Jan František Nýdl napsal instrumentální Jáchymovskou polku, kterou nám zahraje Vítkovák.

Nyní se společně vydáme do historie. Při hledání písní spojených s lázeňstvím jsem v rozhlasovém archivu narazila na unikátní historickou nahrávku s názvem Na kolonádě. Nevím ani, kdo ji nahrál a naspíval, ale určitě stojí za to si ji poslechnout. Text vystihuje velmi věrně a úsměvně náladu a dění v lázních. Možná si mnohý z vás s potutelným úsměvem zaspomíná, co sám v lázních kdysi prováděl.

Vrátíme se do největších lázní Karlových varů, kde je 5 kolonád a 14 pramenů. Karlovy vary mají světový unikát největšího počtu horkých léčivých pramenů, z nich nejteplejší je slavné vřídlo. Původně bylo ve Varech ale pouze 12 pramenů. V roce 1965 byl objeven po mnoha letech další pramen a měl být podle zvyklostí označen 13, ale ta už byla obsazená věhlasným likérem poněkud ostřejšího typu. Tedy původně to byly žaludeční kapky namíchané lékárníkem Josefem Becherem a anglickým lékařem Frobrigem. Kapky ale velmi zachutnaly, že se časem začaly užívat ne po kapkách, ale po štamprlatech.

Malá dechová hudba Úslavanka nám právě dohrála píseň Karlovarský pramen autorů Antonína Bulky a Ladislava Nussharta. Zpíval Jiří Langmajer. Aby těch léčivých pramenů nebylo moc, anebo snad málo, zahrajeme si teď píseň z trochu jiného soudku a přece blízkého okruhu. Bude se opět jednat o blahodárné nápoje, minerální prameny to však nebudou. Budeme opěvovat naši vlast a vínem či pivem připíjet společně s božejáky ve valčíku vlasti Dvořáka přátelství.

Do našich Záporčeských lázní se sjíždí návštěvníci z celé naší republiky, z Moravy i z jižních Čech, ale také z celého světa. Náš pořad z oblíbených lázeňských měst Karlovarského kraje se pomalu blíží ke konci a my jsme ještě dlužni Mariánským lázním jejich instrumentální polku. Napsal ji místní rodák Bohumil Kos a zahraje nám ji Karlovarská třináctka. Pro dnešek se s vámi loučí Věra Kestřánková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, špalíček lidových písní.
1: Dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Zdeněk Vejvoda. V povědomí široké veřejnosti je Magdaléna Dobromila Rettigová, především autorkou proslulé kuchařky. Není to málo, šlo totiž o výjimečnou, emancipovanou a na svou dobu společensky velmi aktivní dámu. Psala básně, povídky i divadelní hry, zapojila se do obrozeneckých aktivit a zabývala se i výchovou dívek. Dnešní špalíček věnujeme odkazu Magdalény Dobromily Rettigové. Přeji vám příjemný poslech.

S kapelou Úsměv zpívali Jiří Bárta a Jana Kopřivová. Mluvili jsme o Magdaléně Dobromile Rettigové. Narodila se 31. ledna 1785 ve Všeradicích na Berounsku. Otec Franz Artmann byl německé národnosti a pracoval na panství hraběte Kounice jako vrchnostenský purkrabí. Matka Josefa pocházela z české rodiny Kubínů a byla prý velmi přísná. Tatínek Magdaléně zemřel, když jí bylo 7 let. Vdova s dcerou se přestěhovali k příbuzným do Prahy a pak do Plzně. Dlouho byli ve finanční tísni a trápili je zdravotní obtíže. Do německé školy začala Magdaléna chodit až ve svých 10 letech. Do té doby měla domácí výuku. K té patřily i ruční práce. První jehlice na pletení dostala Magdaléna od matky ke svým 5. narozeninám se slovy: co si napříště upleteš, budeš mít.

V 19 letech se seznámila s aktivním českým vlastencem, o 11 let starším právníkem Janem Alojzem Rettigem. Svatbu slavili na Magdaléniny 23. narozeniny. Zdraví novomanželky vyžadovalo odbornou péči. K Rettigům docházel lékař a vlastenec František Koráb. Magdalena se hlavně díky němu a jeho knihám naučila pořádně česky.

Mála, malá muzika plzeňského lidového souboru zpíval Zdeněk Vejvoda, který je vaším dnešním průvodcem špalíčkem lidových písní o Magdaléně Dobromile Rettigové. Od 20. let 19. století psala česky a pro české čtenáře. Život jí však komplikovalo časté stěhování, které souviselo s manželovou úřednickou profesí. Z Prahy do Tábora, pak do Přelouče, zde se jim narodili dvě děti, dcera Jindřiška a syn Karel. Na další adrese v Ústí nad Orlicí spatřil světlo světa syn Josef. Ústí pak vyměnili za Rychnov nad Kněžnou. Právník Jan Alois Sudipraf Rettig překládal z latiny do češtiny, psal také básně, drobnou prózu a divadelní hry. Své i manželčiny texty zprvu publikoval v dobovém tisku pod společným jménem Rettig. Ženu však velmi podporoval a měl respekt k její osobnosti, talentu a zájmu.

hráli Malá muzika plzeňského lidového souboru a Konrádyho dudácká muzika, zpívali Václav Švík a Jaromír Horák. Manželé Rettigovi ve východních Čechách rozšiřovali okruh vlasteneckých přátel. Magdaléna hojně publikovala a stala se z ní nadšená propagátorka češtiny. Zaměřila se na drobnou prózu, překládala divadelní veselohry a příležitostně skládala básně. Povídky Chudobičky z roku 1826 vydala v češtině i v němčině. Ve vlasteneckých kruzích zprvu čelila nedůvěře, přece jen byla žena. A tak ve společnosti absolvovala zkoušku, že opravdu umí veršovat. Obstála a v témže roce vyšla její slavná Domácí kuchařka aneb pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky.

hráli muzika dětského souboru Radost z Pardubic a kapela Úsměv, zpívali Jiří Kozák a Věra Rosypalová. Vlastenecké jméno Dobromila si Rettigová zvolila, aby zdůraznila svůj slovanský původ. Stalo se tak po návštěvě Cíglerovy fary v Dobřanech. Její manžel si zase přisvojil jméno Sudiprav. Naposledy se rodina přestěhovala do Litomyšle. Zde Rettigová pokračovala v literární práci a pořádala kurzy vaření, pletení, háčkování a vyšívání pro měšťanské dívky. Po výuce následovala četba českých knih. Přímo ovlivnila na 200 litomyšlských děvčat. Pomohla tak vychovat další vlastenecky zaměřenou generaci a posunout vnímání role dívek a žen ve společnosti. Na tomto místě už dnešní Špalíček končí. Přeji vám hezký večer. Brzy naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu se těší Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji bylo na konci dubna 12 000 lidí bez práce. Do soutěže Vesnice roku se v Karlovarském kraji přihlásilo 17 obcí. Nejvyšší povolené ceny paliv znovu klesnou. Řidiči ve středu natankují levněji než dnes. A zítra bude oblačno i zataženo, místy přehánky na horách i sněhové, teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v dubnu mírně klesla. Oproti předchozímu měsíci zaznamenaly pokles všechny okresy v kraji. Počet volných pracovních míst je zhruba 2,5 tisíce a na jedno místo připadá zhruba 5 uchazečů, říká ředitel krajské pobočky úřadu práce Pavel Kučera.
2: Dlouhodobě a bez výrazných sezónních výkyvů pozorujeme poptávku po obsazení pozic montážních a pomocných dělníků nebo skladníků. S pokračující jarní sezónou pak nadále evidujeme tomu odpovídající zvýšený počet volných míst, zejména na pozice kuchařů, číšníků, servírek, recepčních a dalších pozic ve službách.
0: 17 obcí v Karlovarském kraji bude soutěžit o titul Vesnice roku 2026. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 245 obcí z celého Česka. V Karlovarském kraji to jsou například obce Černava, Luby, Trstěnice, Hájek, Verušičky, Oloví nebo Vlkovice. Vítězná obec pak bude kraj prezentovat v září v celostátním kole. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Přihlášené obce navštíví v termínu od 15. do 19. června 12. členná hodnotitelská komise, složená z řad odborných zástupců, vyhlašovatele a partnerů. Obce budou mít možnost během dvouhodinové prezentace představit svoji obec, komunitní život, spolky a realizované projekty.
0: Ceny pohonných hmot ve středu oproti dnešku opět klesnou, informovala o tom ministerstvo financí na svém webu. Nafta zítra zlevní 83 haléřů na 42 korun a 11 haléřů za litr. Sníží se i cena benzínu. Litr řidiči natankují maximálně za 43 korun a 87 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo nově cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Policie v Česku loni vykázala z domovů kvůli domácímu násilí 1640 lidí. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007. Oznámila to Asociace pracovníků intervenčních center. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde policisté zasahovali, už předtím evidovali odbory ochrany dětí. Vykázání násilníků má chránit ohrožené osoby před dalšími útoky. Základní doba opatření se loni prodloužila z 10 na 14 dnů.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude většinou oblačno až zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně Celsia, místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 9 až 12 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody a ulice Valdštejnova v Chebu je uzavřená z důvodu opravy kanalizace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Proč jste dnes přišla do Hezky česky s otázkou, paní magistro, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, protože jsem tuhle tu otázku dostala.
1: Od koho?
2: Ale to jsem šla tak po ulici.
1: Jo, a zeptali se vás, prosím vás, nevíte, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: Přesně.
1: Tak jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, musela jsem taky trošku zapátrat, protože jsem zjistila, že máme všechny ty, dneska hlavně kšandy a šle. Mimochodem, můj syn nosí kalhoty vždycky s kšandami, ale když je kupuju, tak musím hledat šle, protože když zadám kšandy, tak nenajdu ty správné. No a slovo kšanda, jak je v tom asi trošku slyšet, je z němčiny. A my jsme to prý převzali z nářečního výrazu šande, který existuje dnes i ve spisovné němčině, ale v té nářeční tam znamenal popruh nebo takové dřevo, co si dávali lidé přes ramena a na okraje pověsili
1: vodu.
2: Vědra jo. S vodou, tak aby se jim to lépe neslo. Tak to bylo to nářeční německé šande.
1: A jinak nenářeční šande?
2: To vy určitě víte, umíte německy.
1: No zrovna tohle slovo neznám.
2: Dobře teda, tak spisovné německé šande znamená hamba, ostuda.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo zhruba 1300 Romů a Sintů a více než 300 z nich zde zemřelo. Zbytek byl deportován zejména do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiku odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024. O jeho vznik se dlouhodobě zasazoval Čeněk Růžička, který v Letech ztratil velkou část své rodiny. Po jeho smrti v prosinci roku 2022 převzala vedení výboru pro odškodnění romského holokaustu jeho neteř Jana Kokijová. A právě ona na nedělním pietním aktu promluvila.
1: Protože historie nás učí, že nenávist nezačíná násilím, začíná slovy, gesty a mlčením těch, kteří se rozhodnou nevidět. Já sama vím, že mlčet nemohu. Vzpomínka na pohled mojí babičky, na číslo vytetované na jejím předloktí mi dodnes připomíná, že mám nejen právo, ale mám i povinnost upozorňovat na nebezpečí nenávisti, protože vím, kam až může vést.
0: Na odkaz svého strýce navazuje i v práci s mladými lidmi. Dušan Bagaj se jí proto zeptal, jestli pokračuje v odkazu Čeňka Růžičky, který o romském holokaustu mluvil se studenty a zda je dnes o toto téma mezi mladými lidmi větší zájem.
2: Docela bych řekla, že ty pražské školy o to zájem mají, kde už mají takový ty erudovanější mladí učitelé, který vlastně se o to zajímají a neumějí o tom vyprávět těm dětem, tak si nás jako pozývají. Osvěta je strašně důležitá. Vnímám to jako jednu z nejdůležitějších věcí.
3: Jak podle vás se změnil přístup škol a mladých lidí k tématu romského holokaustu v posledních letech?
2: No, když budu mluvit za jako školní děti, děti ze základních škol, tak ty o tom nemají vůbec ponětí, nikdo jim to nevypráví, takže tam se nemohl změnit ten pohled na nějaký romský holokaust. Oni často nevědí, že vůbec nějaký romský holokaust byl. A je i spousta dětí, kteří nevědí, že holokaust vůbec byl. Co to holokaust je? Což mě minule u jedné dívčiny mě to prostě strašně jako až zarazilo, když se mě zeptala, co to je holokaust. To, že nevěděla, co je romský holokaust, to beru. To vlastně už to tak jako člověk bere, jde tam s tím, že jim to chce jako vysvětlit. Ale jsou děti, které prostě nevědí, co je to holokaust. Pokud ty rodiče se o to nezajímají, tak se o to nezajímají i ty děti. To se předává a to se týká i romských dětí. Pokud my svým dětem nebudeme předávat naši historii, taky oni nebudou přenášet dál na svoje děti.
3: Jaký je vztah Romů a Sintů k tomuto místu?
2: Pro mě to je osobní záležitost. My tady máme půlku naší rodiny z babičiny strany a spoustu tečiček a strýců a co pak jako já už jako mámu, tátu mám, ale pro tu vlastně poválečnou generaci, oni tím, že vlastně byly ty koncentrační tábory, přišli o ty svoje tetičky, babičky, dědové a vlastně vyrůstali opravdu jenom v úzkém kruhu mámy a táty, protože ty okolo prostě jako nebyly.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
2: Je to velký počin, že se povedlo zbourat prasečák, postavit důstojný památník, ale památník je velký, má svoje mouchy, ale je to prostě velký památník, nový provoz. Všecko potřebuje čas.
3: Co podle vás přináší to, že tady dnes památník stojí i pro veřejnost?
2: Pro veřejnost to přináší především jako osvětu. Pro spoustu lidí je to vlastně první setkání s tím, co se tady vlastně odehrálo, protože to není v učebnicích a pokud potom vysloveně jako nejdete a nehledáte,

0: Dáte to na internetu nebo nejste sám aktivní, tak se o tom nikde nedozvíte.
1: Co by si podle vás měl každý odnést z návštěvy tohoto místa?
0: To, že vymezovat se vůči barvě pleti, víře, nějaký sexuální orientaci je nesmírně nebezpečný a že bychom si vlastně ve své lidskosti měli být rovní.
2: Mezi pravidelnými účastníky piety v Letech je i dlouholetý spolupracovník Čeňka Růžičky Joška Miker, který uvedl, že v zahraničí nacházeli větší pochopení než v Česku.
3: My jsme prostě ve spolupráci s EGAMem dostali Lety skoro do celého světa. Podepisovali se petice za vykoupení prasečáku na Evropskou unii, kterou podepsali herci, kanadská premiérka, bývalí americký prezidenti, že to nejde, jo. Takhle jsme bojovali, no. Měli jsme mnohem větší pochopení v zahraničí než tady. Tady se tvrdilo jenom, že to byl nějaký pracovní tábor, kde učili cikány dělat, jo. A v zahraničí to brali normálně jako rodinný koncentrační tábor. A dokonce sami Němci se nám kolikrát omlouvali. Jo, a jedni, kteří s nám pomáhali bojovat za Lety tady s blokádama a šířit do světa, jo, tu nespravedlnost, tak přece mi jeden řekl, ještě děti našich dětí musí trpět za to, co udělali naši předci.
1: Co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku?
3: Je vlastně 30. že jo. 96. to otevřel Havel. Pro mě to znamená hodně. A jak vidíte, tak nejsem v dobrým zdravotním stavu, jsem po těžké operaci, ale do Let se prostě musí. Ano, je to moje srdcovka.
1: Proč podle vás je důležité tyto události si připomínat i po tolika letech?
3: Ty mladší generace už o tom nic nevědí. A pokud někdo připomíná, že Romové kradli slepice a podobně, že si kvůli tomu zasloužili koncentrační tábory, tak my musíme připomínat, jak se k nám chovali. I pro ty další generace. Jo, protože když nebudeme pořád prezentovat svoji historii těm mladým, tak se na to zapomene, na všechno. To nejde.
1: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
3: Moje pocity se slovy popsat nedají. Nedokážu to těma slovy vyjádřit, co cítím. To je něco, jako kdyby něco spadlo z nebe. To se prostě jen tak nedá. Když si člověk vzpomene, kolik let jsme byli za branou, nesměli jsme tu bránu překročit, volali na nás policajty, jo, a tady to, a v dešti, v mrazu, venku, v blátě jsme byli, jo, a teď, když to vidíte, vy můžete volně překročit to a vidíte tu nádheru, žádný smrad, díky ty lecky, který dřív nám nadávali, co tady děláme a nechtěli nám ani jídlo prodat v obchodě, tak teď nás potkávají, podávají nám ruce a děkujou nám, jo, že jsme je zbavili tady toho smradu.
1: Co na to říkáte, že dnes tady památník stojí i pro veřejnost?
3: No tak to je právě to, co jsme vždycky chtěli. Aby ten památník nebyl jenom v našich srdcích a to, co se stalo v Letech u Písku, ale aby to bylo pro širokou veřejnost, aby ta veřejnost přišla, sedla si, jo, zaspomínala, aby tady měli hezký prostředí a ne, aby jim smrdili prasata, že jo. No ale dneska si můžete přijít, sednout si v klidu, podívat se, krásný počasí, že jo, splynete s přírodou, je to něco nádherného. Protože i když to bylo utrpení pro nás, tak ten výsledek stojí za to, za všechno, co jsme zažili.
2: Památník v Letech u Písku tak dnes není jen místem vzpomínky, ale i připomínkou historické odpovědnosti a nutnosti o romském holokaustu dál mluvit.

0: Stále posloucháte u Roma Vakeren Pěkný večer. Když z lidí zůstanou jen čísla. Výstava romského tatéra a výtvarníka Alexe Dzurka připomíná hrůzy nacistického režimu i osudy Romů vězněných v koncentračních táborech. Na 10 velkoformátových kresbách zachycuje tváře fiktivních postav inspirovaných skutečnými příběhy. Výstavu můžete vidět v rámci Světového romského festivalu Camoro. S Alexem Dzurkem natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Dzurko, vy jste před rokem namaloval obrazy. Namalovala jste lidi, kteří byli v koncentračních táborech. Co vás k tomu vedlo?
2: Dlouhou dobu, nebo je to i doteď, je romský holokaust vytlačovaný na okraj historie druhé světové války.
1: Co bylo pro vás nejnáročnější namalovat? Protože ty obrazy, kdy se člověk na ně podívá, ty oči jsou jak kdyby byly živé.
2: Emočně ty oči a po ty technické stránce ty pruhy na těch mundurech, ale emočně ty oči asi. No. Neměl jsem předlohu, to bylo z hlavy, protože jsem si udělal skicák a skicák jsem si to namaloval. A já ani nevím, proč jsem začal jakože zrovna dítětem. To byl ten kluk s tím kamenem v ruce. Asi to jsou ty dokumenty a to všechno, co jsem koukal. Prostě děti, to jsou čistý duše, tak asi proto. No.
1: Vy jste byl i v Osvětimi s jedním tím obrazem, právě s tím chlapcem, když jste ho nesl. Připojoval jste se vlastně k tomu pietnímu aktu v Osvětimi před rokem. Jak to působilo na ty lidi?
2: Jak to působilo? Pán Jozef Stojka mi řekl potom, když jsme jeli domů. On jako řekl, že já, ale já to beru, že ten obraz. Tam strhl veškerou pozornost na sebe. Tam byli ty přeživší a potomci a si z toho nemohli spustit oči. Hodně to bylo silný pro mě jako úplně. Jako poprvé jsem byl v Terezíně, jsme byli. Tam je to taky dost smutný, ale ten Osvětí, my jsme tam přijeli a my jsme to viděli poprvé, já a moje přítelkyně, a ty jsme viděli tu velkou bránu a my jsme přijeli domů a já jsem to měl furt v hlavě a i když tam byly právě ty lidi, ty potomci a tak celkově, jak to tam bylo, tu chvíli jsem tam říkal moji přítelkyni, uvědomuji si, kde stojíme, že prostě tady ty lidi umírali a všechno, co se tam dělo. Říkám vždycky, že by tam měli jezdit lidi, ale zároveň to je tak depresivní místo. Já jsem neměl slov tam.
1: Když jste to tam vlastně vezl, očekával jste právě, že nějakou reakci?
2: Jo, asi trošku jo, ale ne zas takovou velkou. Toho kluka jsem kreslil měsíc, takže já už jsem to měl nakoukaný a už to se mnou tak moc víc nedělalo. Ale tam to bylo trošku jiný. No.
1: Budete mít výstavu v nejbližší době?
2: Budu mít výstavu, když čísla pláčou, protože za každým číslem byl člověk. V Praze v rámci Camora, 27. května, kampus Hybernská. A potom budu mít výstavu začátkem června v Teplicích Kulturáko.
1: Jaké odezva? Vy nevystavujete poprvé?
2: No, měl jsem první výstavu v Chomutově a tam ta odezva byla hodně silná. Tam došlo i na slzy.
1: Zahynul někdo v druhé světové válce z vaší rodiny v koncentračních táborech?
2: U nás v rodině nikdo. Moje bába, když ještě žila, tak vždycky vyprávěla, že její máma utíkala před SS-ákama, před těma lidma po lesích a že jí umrzly nohy, protože neměla boty. Ale to bylo, že nebyli přímo v koncentračních táborech, že utíkali, prostě se schovávali v lesích a takhle. No. Ale jako přímo z rodiny, ani po mámě, ani po tátové straně tam nikdo nebyl.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mein Gott, mein Gebet, Bach, Zhort, Tessa, Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání pomoci už 10 let. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním pražském derby zpřísnit tresty za přestupky. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Moravskosleští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory, simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc nebo příjem na urgent či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašu.
2: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Na 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než loni. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
3: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do jihočeského kraje z Německa, a to 15 tisíc. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 tisíc, a Rakušané v počtu 9 tisíc lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slávie při sobotním derby se Spartou. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci Světlice a Dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
4: Je to komplikované, u menších stadionů těch možností je méně, u těch větších stadionů typu Slavia, Sparta, těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní vchod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině území srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Dálnice má být uzavřená několik hodin. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí aspoň kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, já. Ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to mám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a ano. A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, byl tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám. Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit. Ale teď, když já bych chtěl, a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra, a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo podpořit?
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, že oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahos je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo tak, takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych
0: rovněž
1: opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřek. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říkal, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já

0: trvalo
1: tak.
0: V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak to není ani o tomhle, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílem, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypadl zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťo, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťo, protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťo.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů. Odklon je na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do náměště Na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý ruch. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Harry Nelson s oslavou Expressu, známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

původní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou s pikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

gospelově laděný Evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahalii Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba traperů pod názvem Je to tak.

0: nikdy nestratím.
1: To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově týden v železniční zemi.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými trapery ji k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: other and hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. This shows your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Alanem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slávií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 dosáhnout i jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už jsou nějak připravovány. Nicméně tady je opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská Vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna, a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, kos, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
1: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
1: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
1: Zvráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
1: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
1: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem, ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužováni vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho oleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda. Jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jaký kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se spletl, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že? Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
3: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka Durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal.

přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů.

Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček. Tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové, jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. A tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci. To bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako stoprocentní pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně, tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Přeju vám dobrý večer. A ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdena.
1: Dobrý večer. Vzpomínám často. Mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábro na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Mm-hmm. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábro.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, trošičku s výstřihem.
0: Že tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: A neřekne.
0: Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde...
1: Doma?
0: Mm-hmm. Že nemůže...
1: Nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat, podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec a kolikže bylo dívek?
1: Ano. Nás bylo asi, já nevím, 28.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková třída, že jsme to, ale scházeli naše škola vlastně ekonomická svolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říká, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě i příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, už je byli všichni pod stolem smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda 13 z matematiky profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale se spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a byla...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všechno, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfnu.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu. Co jsem měla. Co dělají teba, nevím, jaká někul.
0: Já guljaju v parku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No. Co vy dělajte, Malková? No nic.
1: Ale jste tam byli teda spisovatelně, že nějaký ten...
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a Zaklíčátěl.
1: Mám pěkný vzpomínky. Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a Zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač vlastně, to už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne.
0: Nevíte?
1: To nevím.
0: Nemáte
1: to
0: paměti?
1: To nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátil do školy, si tam to mají ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všechny ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není, opravdu. To v tom Brně. Bývalo toho hodně, že to nestačí se dívat. I má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění. Tady chodili po Poděbrady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zazpomínala. Říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé dcery kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: A koroně mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřený dveře.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu.
1: V Českém rozhlasu Brno. Všechno mě nemůžu.
0: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano. Naschledanou.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše: studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené. Na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku tabla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly. A dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva.
1: Já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimpl, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se, jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, my jsme... Já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Z okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože byste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív. Ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No,
1: možná mohli snižovat známky, by se pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala vlastně pololetní vysvědčení, které šlo na přijímačky, na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak. protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala, no.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy. Mm-hmm. My jsme jim to rádi dali, protože my jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo
0: děkuju.
1: To hezký.
0: Děkuju za tu
1: taky
0: vzpomínku.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu, o vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www.nocnilinka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuju dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Tož z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje na závěr, by jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy, aspoň dle povahy mi vrozené, přišel na ústní zkoušky maturity o jednu hodinu později, neb večer před jsem ji již oslavoval smazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po jedné hodině uvidíte. Týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jistě víte, takhle se s originálem od Juráhy popasoval Aleš Brichta. A poslední závěsti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturitní tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky. Ale no, během tuškování to bylo na, samozřejmě na maturitním plece, ale my jsme měli krásný tablo už na základce, což byla experimentální škola s rozšířenou výukou matematiky, jazyků a snad i fyziky, to už si přesně nepamatuju. A to bylo právě, jak před chvíli říkala nějaká ta paní, že tam u každého byla taková jakože karikatura. No já bohužel nemám žádný z těch tablet, to znamená, že si tam jenom fotky, tak mi se ztratili dokonce i manželovo tablo z fotbalu, prostě já jsem, chtěla bych poprosit ty holky, až jestli teda vůbec se podaří, že teda ta spoužečka, co vždycky dává dohromady ty srazy, takže teda to příští rok, že teda to ten sraz bude, tak jestli by mi nějaká holka tu fotku nepřinesla.
0: A víte, kde skončil originál toho tabla? Tablo samotné?
1: Ne, to nevím, pak nevím, ale měli jsme fotky.
0: Tak možná na příštím srazu se k ní dostanete, k té fotografii.
1: A tý základce možná to samý, no. Takže asi takhle.
0: To je pro mě novum, já jsem nevěděl, že něco takového jako tablo může zakončit i návštěvu základní školy.
1: No ale fakt, to bylo nádherný, to dělal myslím Tomáš Vejlupek, ale už si jsem taky úplně jistá.
0: No, člověk si některé věci ne zcela přesně pamatuje a někdy to má potom spojeno.
1: No, když člověk přijde v obydlení a o všechny věci a nemůžete si to obnovit, já nemám ani památník. To je ještě teda taková, to je trošku, teda to, trošku od tématu, ale já tam měla třeba od tváře, jsem tam měla připíska, měla jsem krtečka, měla jsem odcelila bůdy, nějakou karikaturu. Víte, co na té karikatuře bylo? Jiným igloustem tam nakresl takovou, jako takovou potvoru, která vypadala jako mě, jako já trochu, a že prý mám být sticha takového. Takže já ho poslechnu a přeju hezký večer, naschledanou.
0: Děkuju, paní Margito, mějte se hezky, naslyšenou. Mimochodem, karikatury a zmíněná jména karikaturistů a ilustrátorů. To mě vlastně tak připomíná, že my jsme na našem tablu měli, a bylo to, no řekněme, stylové, protože to byla střední průmyslová škola elektrotechnická, něco jako napodobeninu Renčínovy kresby, kde tatínek s maminkou u plotu, u venkovského domečku mávají svému synovi, který nesa obal kytary. No tak možná tam byla taky nějaká kytara, mu praví jen jdi synku a šiř slávu české elektřiny po světě. Ta kytara byla zřejmě elektrická. Ale teď k vašim příběhům. Ty jsou důležité, ty tvoří noční linku. Maturitní tablo je jejím tématem a k tomu Kája napsala. Před 57 lety jsme my, budoucí učitelky mateřských škol, instalovali krásné tablo do obchodu s dětským zbožím. Byli jsme kočky. Černé šaty a kolem krku bílá labutěnka, vytupírované vlasy, některé do proplétaných drdolů. 36 holek.

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste ji měli umístěno a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, i když jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem Teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky, Burianovi. A tak jsem se dozvěděl, že Burianova ještě žije a Burian mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro. Aha. Taky konstrukce elektrických strojů. Mhm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna, proto jsem řekl,
1: to
0: jsem řekl.
1: No, já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil se tý stroj, protože třídní učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí k ní do té taneční. A takže to je můj zážitek.
0: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.
1: Také dobrou noc.
0: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mekyho Sbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici, taky byla zmíněna taneční škola Star.

0: let a mistři tance, manželé Burianovi. No tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku. Tablo bylo, a je to už opravdu dávno, na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i moto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Do dneška ji mám doma. Půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to moto? Parafráze na nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile zapoledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, 75 let to bude letos. Takže v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo. Že jsme museli převzít ty svazácký košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata. Z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka. Jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografiích.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, nashle.
0: Nashledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku. Je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabul podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabul si trochu pamatuju, protože nám... Já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště od roku 72 do roku 76, kdy jsme maturovali a maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí 50 let od maturity a v září 20. září nás budou přijímat jako jak se to jmenuje?
0: Takhle, kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat,
0: Na magistrátě?
1: Na gymnáziu nás budou přijímat jako... jako maturanti po 50 letech a to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka takové.
0: No traktace, takže, traktace pro abiturienty.
1: Pro abiturienty, takže po 50 letech. Takže budou nás přijímat jako, jak se to jmenuje?
0: Do síně slávy.

0: tak do Siněslávy, nebo ještě se to jinak jmenuje. Ale je to jo, po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
1: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
0: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
1: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
0: Určitě to bylo v prostřední ulici, jestli to znáte v Hradišti.
1: Počkejte, tam je spořitelna? Ne.
0: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
1: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
0: To tady znáte určitě v Hradišti.
1: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
0: Bylo to někde
1: doplním
0: výkladě,
1: vzdělání.
0: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
1: To už zhruba tuším.
0: Už je to 50 roků.
1: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
0: Pán profesor Ondra... To byly fotky, byly on fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, nebo něco takového.
1: Jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
0: Ne, spíš obličeje a
1: portréty.
0: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
1: Dobře. Tak jo. Já vám moc krát děkuji jen za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
0: Ano, tak to má být. To bude v září. A jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu dát to slovo vzpomnět. Že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
1: Absolventy, no, abiturienty.
0: Absolventy, ještě jinak, no to nevadí, já si nespomenu.
1: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří má panenku.
0: Prostě,
1: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
0: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za... Stařešiny, to je
1: krásné tak. Slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel jen do zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
0: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
1: Moc krát děkuji za sebe i za
0: hlavně
1: moje kolegy a kolegyně.
0: Hlavně ještě tady z Buchloviak.
1: No to je pravda. Příští týden jedeme do Zlechova. Mějte se hezky, dobrou noc.
0: A kde budete?
1: No, u Strýca ve Zlechově.
0: Tak. Dobře.
1: Mějte se hezky. Naslyšenou. O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty. No, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bohunka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tady na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz / linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: Když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, hrome, co to byla za zkratka? No jo, 11letá střední škola. Aha. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na osmiletku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos, ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve French státě, určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, tehdy to období, vytáhla jsem si, mám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli, dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, Milouš Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11, Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu České elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takový, jak bych to řekl, takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých hlavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuju mockrát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými 2 dcerami a vnučkou navštívil Kutnou Horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byli paf.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No, tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka čokoládová nebyla tam?
1: To bohužel ne, no. Ne? Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se ji fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si to moc nepamatujete.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice Móry, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka, ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se ji fotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi...
0: No tak dneska už, nebo dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně, mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No, ale tak to jen tak mimochodem. Takže, Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. Tak. A já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak abych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičkou porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka, talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdravím maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ale ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no, takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Jano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte Noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové. Já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla to tak 2x2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den, kup mi noc, a já ti koupím svítání. Kup mi smích, kup mi

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že tři čtvrtiny noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: já
0: vás.
1: Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme na maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák, to v filmu Marešku, podejte mi pero.
0: Jo.
1: A kdo by byl zvědavej na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli. Nicméně, jako proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky.
0: Ačkoliv
1: člověk s maturikou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka? No tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. Anebo to může být i broš ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No, proto říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdenku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy. Že? Třeba
1: jo,
0: takový
1: ale
0: hujer. No, ten by si možná užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel školy?
1: Nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na prostě učitelství a můžu vám říct, nějaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbce, jestli se mi něco naučila tak tohle to si mi chtěl
0: říct.
1: Je to hrozný.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil.
1: Horší.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel o maturitě později, jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak budeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou, přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tomu dalšímu telefonátu noční linky dnes na téma maturitní tablo se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12letce na Kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. Mm-hmm. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. Mm-hmm. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už, v kterém obchodě. Hmm. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu, jako paní Daniela jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak lidé
1: všechno
0: jsou
1: je možné.
0: Všechno je možné, no, všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablo? Na
1: měla
0: tablo?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Děkuju.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je. Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách. Jedno takové tablo dostal náš taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz. A vracíme se k tématu, tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na Koblížné, dnes Koblížné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No, já aspoň, že tak.
1: Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník, a u kormidla stál zástupce ředitele, vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná co by na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky, samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Ne, myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: No tak to jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční linky Českého rozhlasu, z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table. O tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující, paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny dobrý moc večer. Zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, ale skoro. Tak dobré ráno jako pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie. Aha. A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mhm. Vozil papaláše. Mhm. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tím, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose_rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: To byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu mít brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, to už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak a i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: už si ho zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou
1: noc.
0: Já
1: vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 90 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju a naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí, tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: Staňka.
2: Je to jediné a skladlo vzpytání středně technických kádrov dla Kaževěnoj pramyšlovosti. Koželužská průmyslovka od Trokovicí monotypní škola jediná v republice.
0: Teď jsem chvilku byl na pochybách, kdo vlastně volá, ale teď už vím, Staňko, proč jste to řekla. Jaké bylo vaše maturitní tablo?
2: Já jsem hodinu přemýšlela taky, jaké bylo naše maturitní tablo. Vzpomněla jsem si. Byl to tvar, jelikož koželužská, tak vyčiněná kůže, no nějaké podložce, na tom jsme měli přiletané fotky, že byli tam umístění kantoři. No a měli jsme ještě společnou fotku u původní kašny kousek od školy v parku před Spolákem. Mm-hmm. No a já jsem maturovala 14. června 77. Příštím rokem budeme mít po 50 letech sraz. Už se na tom pracuje, celých 50 let podávám dohromady já. Zatím jsme přišli, už se na nás dívají z vrchu dva spolužáci ze stejné lavice a já bych chtěla poprosit. Chodil s náma do třídy ze Svítavy Lány, měl adresu Augustín Veneš. pokud nás Gusta slyší, ať se ozve, protože na něho nemám kontakt, jinak vlastně o všech o sobě víme a Pavel Mikulka nejspíš poslouchá i tuto noční linku. Takže,
0: no vy jste to spláchla všechno v jednom, dokonce i no, ten připravovaný řekl, sraz, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Vy jste řekl 2 minuty.
0: Ano, to je, jste přesná. Děkuji, Staňko, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký květen.
2: A vám taky, a kdyby ten Gustave, než se ozval klidně, myslím si, že přes vás, že byste na mě maila našel. Pokud bych mohla požádat.
0: No, nenašel a opravdu nebudu moci zprostředkovat. Není na to, bohužel, moje kapacita stavěna. Ale řekněte Staňka, Baťov a je to.
2: Ano, tak jo.
0: Mějte se
2: hezky. Přeju všem pěknou noc a dobré usínání.
0: Naslyšenou.
2: A děkuju, Borku, vám.
0: Rádo se stalo. Teď už opravdu naslyšenou. S vámi, se všemi, kteří pravidelně i méně pravidelně sledujete noční linku Českého rozhlasu. Ta příští, už za 22 hodin začínající, bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem bude, jak nenaletět takzvaně výhodným nabídkám a reklamním akcím. No a já se za vámi znovu vrátím v pátek. Je to pátek 15. května, kdy noční linka otevře možná pro někoho trošku nebezpečné téma, ale téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Ale pozor, nemluvím jen o návykových látkách, protože každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. No a šťastní jsou ti, kteří tuhle svoji drogu nepoznají. Tak o tom bychom si měli povídat v pátek 15. května. Budu se na vás těšit. Budu se na vás těšit u mikrofonu a teď vám už ale přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

byl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jo jako já, kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom spíších najmout dá. Jo, ho, ho. Kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíších.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě tří nebo čtyř, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích,

které jej zvedali na metr od země. Pod ním spávali vepři. A když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo čtyřmi tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartonu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byli jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu.
Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá, a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane.
Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání. A když tak, jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

che se me ne zdá, že chtěl bych jenom jít.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde. Nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoli jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 cm od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno, v okolí 180 cm vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel... Někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen když se někdo dívá a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v Nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N. senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Boldvinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

zmizela jako laň lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.